0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Dobrý den.
3: Guten Tag.
2: Dobrý den.
3: Guten Tag.
2: Dobrý den.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio CZ. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pravidla na kvadrát. Výplod šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
1: To mě nezajímá, člověče. Neumětelové. Nýmandi.
3: Pojďte Nuli. Dál.
2: Dobrý den.
3: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji.
3: Tak to budeme točit.
2: Opravdu?
3: Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produční. Ten, co to byl.
2: Ano.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu. Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co je to tady za hnusnou máničku?
2: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůže to zhnisat.
2: Smysl. Věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? O.
1: A neměl byste si tam dát tu niť?
2: Jsi nějaká chytrá, holčičko.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
3: Jestli ho všem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
2: Tak budeme hledat dům bez čísla.
3: Pak sundám číslo i u sousedů.
2: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
3: No dobře, do zítřka to zaplatím.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Šilaše. On co jako přibitej. Kde s ním plače?
4: Já?
3: No?
4: STS Chvojkovice Brod.
3: No, zřejmě slušte oddíl, no.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzavek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Kontejnery Siegl, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegl.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
11: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
12: Profi Voda, s tou se nemusíte.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
14: Vše pro bagr CZ.
15: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
2: Rock Radio. Zprávy.
3: Hezké ráno, je pátek, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Budova v bývalém baťovském areálu ve Zlíně půjde kompletně k zemi. Rozhodnul o tom stavební úřad. Odstranit se musí zbylé části vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v centru Zlína. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po 2 týdnech ve středu odpoledne. Majitel objektu odhaduje, že zbourání vyhořelé budovy zabere několik týdnů. Pražský městský soud dnes vyhlásí rozhodnutí v případu proruské skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír, která čelí stíhání za podporu terorismu. Obžaloba usiluje o zrušení domobraneckého spolku, pro 3 jeho představitele nebo sympatizanty pak navrhla 10leté tresty vězení ve zvýšené ostraze. Proti rozsáhlým požárům budou zasahovat ve Francii taky vrtulníky z České republiky a Slovenska. Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii, díky kterému budou v zemi nasazena i další 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. Podle posledních údajů ze čtvrtečního večera požáry zničily 4 800 hektarů území a přinutily k evakuaci na 20 000 lidí. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude polojasno, místy oblačno, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, později odpoledne a večer od západu bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia, na severu a severovýchodě území bude kolem 20.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Na D8 pozor ve směru na Ústí nad Labem na 89. kilometru se srazil náklaďák s osobákem, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a bouralo se taky v Rohatci na Vítězné ulici.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Nějak nám to umřelo.
1: Evidentně. A co tam mělo být?
0: Nevím. A už je to dobrý.
2: Rock Radio. Rockovej rozjezd. Dobré ráno, čumáci!
0: Aby se vám po ránu nepodělala technika, vám se Honza.
1: Anabel.
3: A Zuzka.
0: 6:04, máme pátek 24. července. Začali jsme hezky, tak budeme hezky dneska pokračovat. To je samý polejvání kafem, rozbitý počítač a nějaký další věci.
1: Jo, dneska se daří hned od brzkého rána.
0: Tak bychom to mohli nějakým zachránit třeba písničkou, muzikou, zatancovat třeba,
1: sex
0: nebo...
1: a práchy.
0: Taky?
1: Taky.
0: Tak jo.

0: Linkin Park Crawling, 6 hodin 11 minut na Rock Rádiu, teď už snad hraje úplně všechno v pořádku, takže na čase dát další věc, která bude v pořádku už po půl osmí, a to je poslední rozdávačka lístků na Magma Fest.
1: Je to tak, máme tady pro jedno z vás dva lupeny na Magma Fest, který bude stejně jako v uplynulých ročnících velice nabitej. Hraje tam spousta známých rockových kapel od Panoptika, Škvorů, Dimitri, Hejtman, Vohnouti, Doga, Thor, Arakain, Komunal, Alkohol, Trautenberg, Rybičky 48 a další.
0: Kapela Hejtman, to je dobrý. Hmm? Kapela, která hejtuje všechno a všechno, tak na ty bych šel.
1: Tě hrajou teda o půlnoci.
0: No, tak to ne. To už budu spát.
1: Já jsem chtěla říct, že je v době, kdy my dva už dávno obracíme víčka ze spod. No.
0: Každopádně, kdybyste to měli kousek do hlavy a měli čas 14. a 15. srpna, tak máme dva lístky přesně pro vás. Stačí, abyste si o ně zase napsali.
1: Ano, na Messenger, Instagram, Facebook připište telefonní číslo, já to budu moderovat, takže to bude akce roku!
0: Jo! Fakt?
1: Ano.
0: No tak já se tam možná zastavím.
1: Ne kvůli mě,
0: zase.
1: Ale kvůli těm kapelám.
0: No tak pište, po půl osmice to rozdáme a teď už kleš. Should I stay or should I go? Kde jinde než na Rock Rádiu?

0: Nevím.
1: Neznáte Gleba?
0: Ne.
1: Já jo.
0: Já nevím, já tyhle ty lidi, co jenom mluví, neposlouchám moc.
1: Já trošku jo.
0: Ale jako vlastně jsem možná
1: tím,
0: někdy
1: jsem
0: taky.
1: Jsem tím známá, že neposlouchám jenom rock a strašně mi to rockeři vyčítají, že jako jsem, že nejsem úplně jako ultimátní rockerka, že si pustím od dechovky po rap a tak.
0: To se mě taky jako vždycky lidi diví, jakože prostě já, když jsem chodil na konzervatoř, tak jako poslouchám jinou muziku, to je fakt divný, že jo.
1: No a hlavně tak hraješ s Olgou Lounovou a děláš na Rock Rádiu, no to by ses měl taky hodně přehodnout.
0: Jo, jo, já už se za to strašně, strašně stydím, ale pak mi vždycky přijdou prachy a najednou jsou mi keci takových lidí úplně uprd, no tak jdeme dál. Dneska slaví narozeniny třeba američka herečka, zpěvačka Jennifer Lopez, český herec, komik Lukáš Pavlásek. No a pak tu máme dva muzikanty. Ten jeden je mi milejší, významnější. Kulatý padesátiny má dneska zpěvák, kytarista a výtvarník Honza Homola z Vohnoutů. Hey.

0: a 65 let má americký bubeník Paul Geary, spoluzakladatel a už bývalý člen kapely Extreme. Takže přejeme všechno nejlepší, víc toho dneska není.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Přátelé, pokud byste chtěli Anabel na nějakou oslavu, tak umí i jiný písničky, jo? Zpívá třeba na pohřbech, budí mrtvý z hrobu a tak.
1: Ano, beru 20 000 za vystoupení, napište mi na Instagram.
0: Za chvíli škvoři, milionů hvězd se ptáš a milionů tvojich peněz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
5: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
6: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. AutoJarov.cz.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
12: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
13: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
14: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
15: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
14: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
16: firmanazážitky.cz.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo

0: Alter Bridge a božská rychlost Godspeed na Rock Rádiu v 6 hodin 31 minut. Je tak božská, že jsme to přetáhli zase o minutu.
1: No, tak to pouštěj rychle.
0: A co?
1: Zprávy.
0: Aha.
2: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek popoledně při návratu z rutinního výcvikového letu zřítil armádní vrtulník Venom. Jedna vojákyně zemřela a další 4 vojáci utrpěli zranění. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům. Ty si vynutili evakuaci tisíců lidí. Vláda to odůvodnila nepříznivými meteorologickými podmínkami a nutností mobilizovat velké množství zdrojů. Tenistky Barbora Krejčíková a Sára Bejlek se ve čtvrtek staly dalšími českými čtvrtfinalistkami na turnaji WTA v Praze. Nasazená dvojka Krejčíková porazila krajenku Lucii Havlíčkovou, o příčku níž postavená Bejlek deklasovala Marii Timofejevovou z Uzbekistánu.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Stále pozor na D8 ve směru na Ústí nad Labem. Na 89. kilometru se v levém jízdním pruhu srazil náklaďák s osobákem.
2: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
0: Blink 182, All the Small Things, něco pro všechny chlapy, co jsou jako já, majho malýho.

0: Je 6 hodin 36 minut, tohle byly Blink 182 na Rock Rádiu s peckou All the Small Things. Všechny malé věci, něco, co někteří pánové znají, a navíc ty si říkala, Anabel, že máš ráda menší věci, ne?
1: To tady nebudeme rozumět.
0: Dobře, no nic.
1: Jak v čemele, jak kde, jak kdy.
0: Třeba co se týče výplaty. No nic, mám tady pozvánku do kina pro tebe i pro všechny rockery. Švédská kapela Ghost má za sebou úspěšnou světovou skeletour, víme. A teďko oznámili, že z ní vyjde koncertní film Too Big to Rick, jak v kinoformátu, tak ve formátu IMAX, a půjde do vybraných kin už příští měsíc. Na záznamu je koncert z Mexika, z loňského podzimu, a je zajímavý, že celý byl natočený na 16mm kinofilm, takže žádný digitál, žádný telefony, nic takového, krásně 16mm klasický kamery. Premiéra je ve středu 26. srpna, pojede jenom 3 dny, 26, 27, 28 ten film. Vstupenky jsou v prodeji od včerejška a u nás můžete na film zajít v podstatě do skoro kterýhokoliv kina z naší české sítě, těch kin je opravdu spoustu. Pokud si chcete koupit lístky přímo od zdroje, tak se můžete mrknout na web toobigtorig.com.
1: Krásný.
0: Že jo, půjdeš do kina se mnou?
1: Nemám co dodat, ne.
0: Proč ne?
1: Nemám ráda hudební věci.
0: Ale tak já tam budu mít sebou něco malýho na zub.
1: Tak se možná domluvíme.
0: Popcorn třeba. Za chvíli si dáme Luci nejlepší, kterou znám.
1: To je o mně.
0: Já jsem čekal, že to řekneš.
1: No tak samozřejmě.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagrae, bards.cz.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
7: Zábava vody, tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
11: Více na kopecký.cz.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
14: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit hodně.
14: Řešení je Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Řešení je Acema.
13: A co když potřebuju 20 milionů?
14: Řešení je Acema.
13: A 30?
14: Acema.
13: A 40?
14: Acema.
13: A 50?
14: Acema. Jde to i bez banky.
13: Hele, nezaseko ses?
14: Ne.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 11 minut nás dělí od 7 hodiny ranní. Zuzko, máš něco, čím nás ovlažíš?
2: Německý soud teď řešil jeden neobvyklý případ a rozhodl v něm o tom, že vězeň má právo na to své snoubence posílat dopisy se svým spermatem.
1: Počkej, to tím píše, nebo má speciální pero
2: tam asi
1: plnící?
2: Nějak jako přidával, tady ještě píšou, že prý výměna tělních tekutin z oblasti genitálií mezi vězněm a jeho přítelkyní byla oboustranná. A že teda dozorcům se to úplně nelíbilo,
1: ona mu taky posílala sperma.
2: No, taky mu posílala cosi. A že dozorci, kteří pak tu korespondenci musí kontrolovat, takže to považovali pro sebe jako za zdravotní riziko, že se jim z toho dělalo blbě.
1: Že by mohli otěhotnět, když na to šmataj.
3: No. Tak to nechceš jako dostat plechovku konzervu, teda tu nějaká, jsem chtěl říct, takovýho v obálce. A teď
1: počkej,
3: to
1: smrdí jako tu nějak?
3: Myslím si, že paní zrovna tahle, která randí s vězněm, bude nejspíš smrdět.
1: A toho se dá dostat konzerva, to se nějak dá jako stáčet?
3: Ne, já nevím, jak když to dělali, já si to takhle nějak představuju, jako, ale nevím, jako nedokážeš to, že jsi to patlala na tu obálku, jako je to nechutný. No.
1: Co se vám na tom nelíbí?
3: Nevím.
2: Ty už jsi takový dopisy posílal.
3: On za to posílá babičce každou neděli, tak mu to nepřijde divný.
1: Jo, jo, jak složili svěrák s uhlířem Barbora, píše z Tábora, tak to je přesně to samý.
3: Ty kráso, to chceš, aby ti tohle přišlo z Tábora, od vnoučete.
1: Hele, počkej, co dělala s kým ta paní, když jí to jako přišlo, tak on jí to jako někam pustil do lahvičky a...
2: Jako podle mě to jenom nějak...
1: Jakože...
3: Pane bože, přestaňme to rozebírat, jsou lidi, kteří s námi snídají, abych nerada, aby nám to zvraceli.
2: Ale pojď.
3: Já už jsem naštěstí dosnídala a nerada, abych to vypustila ze zpátky.
2: Takže... Ale to jsou prostě fakta, no.
1: Pojď. Tak Zuzko, díky, přátelé, dobrou chuť. Pokud zrovna snídáte třeba proteinový jogurt s vločkama nebo něco podobného, dobrou
3: měla,
1: chuť.
3: Já děkuju ti, Honzíku, hned se mi to ještě zlepšil.

0: Manowar, Fighting the World, bojujeme se světem 2 minuty před 7 hodinou raní. V tuhle dobu ještě nechodí pošta, takže se nemusíte ničeho hroznýho bát. Jediný, co přijde už za chvíli, bude 7 hodina, Zuzka, zprávy, počasí, doprava a tak dál.
1: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké páteční ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Růst cen pohonných hmot v Česku bude pokračovat i v příštích dnech. Výraznější zdražování je přitom možné očekávat opět u nafty, které je na trhu nedostatek. Cena nafty tak může v příštím týdnu zdražit až o 2 koruny za litr. Benzín zdraží zhruba o polovinu. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes v Chorvatsku zahájí odborný seminář zaměřený na sdílení zkušeností v oblasti jaderné energetiky. Zástupci českých firem na něm následně představí české technologie a know-how. Zahraniční státy, například Brazílie, Austrálie, Japonsko nebo Norsko, kritizují nová americká cla, která administrativa prezidenta Donalda Trumpa oznámila ve čtvrtek večer. Nová cla ve výši 10% a 12,5% nahradí dočasné 10% clo, jehož platnost skončila dnes v noci. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes budou o medaile bojovat kanoistky a kanoisté. Česká výprava bude mít v obou kategoriích 2 zastoupení. Kvalifikaci zvládly Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude převážně polojasno, místy oblačno, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, později odpoledne a večer od západu bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia, na severu a severovýchodě území bude o něco chladněji, tam bude kolem 20 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D8 stále pozor, řeší se nehoda ve směru na Ústí nad Labem na 89. kilometru. V levém jízdním pruhu se tam srazil náklaďák s osobákem.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Abyste si nechali poslat poštou proteinový jogurt, vám přeje Honza.
4: Anabel.
1: A Zuzka.
3: 3 minuty po 7. v pátek 24. července. Přátelé, kdyby vás to zajímalo, za 5 měsíců jsou Vánoce.
4: Přesně potřebovali slyšet, aby se nám přivodil depresi. To je ráno.
3: Spočítal jsem to dobře, ne? Za 5 měsíců je 7. měsíc, tak do 12.
1: Jo.
3: Dobrý. Holky právě vypadají, že jim probíhá spousty čísel a grafů hlavou.
4: Ano. Rovnice celého mýho života.
3: No pokud byste chtěli náhodou taky něco k Vánocům, jako trošku předčasný dáreček, už v 7:30 budeme rozdávat lupeny.
4: Na Magma Fest, ty teda asi rozdáte dřív, nebo dostanete dřív a na ten festival půjdete taky dřív než o Vánocích.
3: No, ale můžete tam klidně si vzít santovskou čepičku jako jediný, co budete mít na sobě. Jediný.
4: Prostě si jim to radíš za divný věci, on je přepracovaný, je prostě pátek, přátelé. Každopádně si volupe nepište Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte mobil.
3: No a my si dáme motivační píseň Rakhine Dimitri, Žít svůj sen.
0: Rock Radio.

0: Narváno a Rape Me, 7 hodin a 11 minut na Rock Rádiu. Je pátek 24. července, slaví se samý krásný mezinárodní dny. Třeba den Mluv s námi, což my si tady dáme, protože budeme mluvit s vámi i hlavně sami se sebou. Teda.
1: I my dva.
0: Ano.
1: I my tři.
0: I my tři, Zuzka to není. Jinak svůj den dneska slaví Tequila Drive-Thru, čili hladový okno, a taky bratranci a sestřenice, neboli sňatky a páry našich hejtrů.
1: Jo,
0: no?
1: Tam většinou bývají sourozenci. Každopádně
0: to je pravda,
1: jsem
0: chtěla ještě
1: říct, skrz to drive-thru úplně jsem dostala chuť na mekáč, nebudu lhát.
0: A jezdíš takhle často na hladový okno?
1: Ne, právě že ne, já si to musím zakazovat. Já projdu kolem cukrárny, nadechnu se dortu a naberu 6 kilo, takže já si na to musím dávat pozor. Ale mám to ráda. Dvojitý cheeseburger bez okurky.
0: Ale jo, bez okurky?
1: Zásadně bez okurky, nesnáším okurky plivu.
0: Tohle je takovej denní chleba muzikantů, že jo? Zvlášť tady u nás teda, my tady máme, že jo, dálnice, benzínky a tam ty hladový okna většinou jsou. Pokud bychom byli americký muzikanti, ty to tam mají trošku poetičtější, že kromě těch hladových oken mají celý takový ty diners, že jo, kde si zastavíš po cestě, když jedeš po Route 66, jak zpívá Doga. A je to úplně nádherný, má to svoji poetiku, kromě toho, že přibereš asi 40 kilo na jedný tour týdenní.
1: No, jako mě stačí pravidelný rokyny o víkendech, kde žeru hranolky a langoše a tak, a taky si musím pak dávat o to víc hodin na páse, je to náročný život.
0: Jako u pásu někde děláš, ještě máš
1: přesně
0: brigádu.
1: Do Koubenky chodím, jo, od 9 potom nastupuju a jsem tam do 6 do večera.
0: Hele, ale z tohohle bychom mohli udělat téma, zeptat se někde našich posluchačů, jestli holdujou těmhletěm fast foodům, ať už jsou to teda takový ty moderní, nebo takovej ten starý old school, který jsem měl rád já, třeba když jsem byl malej, že si šla dát hranolky do takového toho bílého plastového kelímku a dostala si tu špejli, že jo, do toho tu tatarku
1: hnusnou. No to já právě jedu na těch festivalech, ty hranolky, to mám ráda, měl. S hodně tatarkou.
0: Mm-hmm.
1: Majonéza lepší.
0: Tatarka, majonéza, už jsme zase u těch vězňů, jo. No nic, tak přátelé, opět přejeme dobrou chuť, pokud zrovna snídáte, dejte si něco dobrýho z nějakého fast foodu, z nějakého hladového okna a jedem dál. Nightwish, Over the Hills and Far Away.

0: Europe a jejich The Cult of Ignorance na Rock Radio 7 hodin 22 minut. Kult ignoranství, to známe dobře. Mám to teďka novinku pro tebe. Americký hudební trh spolu s britským patří k takovému modelu, podle kterého se hodnotí procenta prodejnosti kde čeho, to víme. No a teď za prvních půl roku se na americkém trhu prodalo 16,3 milionů CDček a 21,8 milionů vinylů. Z těchto dvou čísel by si ti mohlo zdát, že teda CDčka jsou na útlumu a vinily se vracejí, protože se jich prodalo víc, ale člověče, opak je pravdou. Prodej vinylů sice zase poskočil oproti loňskému roku nebo oproti první loňský půlce roku o 2%, ale prodej CDček vyskočil o 16%. Takže to vypadá, že se nám CDčka přesto všechno vracejí do módy.
1: To je hustý. Já už moc lidí teda neznám, který si kupujou CDčka, se přiznám. Teďka frčej hlavně ty vinily. A jinak samozřejmě už jsme digitální doba, no, takže lidi už si jako moc muziku si bych řekla nekupujou.
0: Hlavně, kde si to CDčko pustíš, už ani auta nemají
1: ty CD přehrávače, je to tak, no.
0: Všude máš jenom display interaktivní.
1: Je to takový retro, no, tak naši mají třeba doma ještě přehrávači na kazety, ale my máme pevnou linku, takže my jsme úplně divní.
0: Hele, ale člověče, kazety, to je další věc, ty se taky vracejí do módy.
1: Já vím.
0: Mladíši si kupují normálně Walkmany,
1: ano.
0: Buď starý, nebo vyrábějí i nový a chodějí s kazetama, to je fakt mega.
1: Já si to pamatuju, za mě to byla krásná doba přetáčení tuškou, když se ti namotala celá kazeta do toho,
0: tak,
1: do Walkmana.
0: Když se ti roztrhla, tak si potom tu kazetu vytahala sousedce prostě a naházela si to někam třeba na zahradu,
1: to
0: že
1: jo? Dělala,
0: a pak
1: jo. To teda dělal si to, jo?
0: Polil benzínem a zapálila si to, že jo? A pak si šla vykrásnout.
1: Že on zase nám teďka přiznal, že byl výtržník v mládí. Když jste to nevěděli do teďka, tak teď nám to tady všem přiznal.
0: Ne, to ne, já mluvím za kamaráda. Ale byla to krásná doba, tak třeba se tyhle ty věci ještě jako retro do toho vrátějí. No, co ty víš, třeba jednou budeme mít takový ty gramce s tím pejskem, víš, jak měli tu trubku velkou, taky, no, ne?
1: Uvidíme. Necháme se překvapit, co nám budoucnost pře... Já myslím, že stačí, že se vrátili do módy mrkváče a zvonáče.
0: To jsou dorty?
1: To jsou kalhoty, miláčku.
0: A, tak to mimo mě naštěstí, já se neumím oblíkat. Tak jo, za chvíli Queenie, I want to break free, já chci rozbít zadarmo.
2: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
3: Chceš jít se stádem?

0: nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Výhry, slevy, zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
3: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
3: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
7: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Tohle byli Queeni, I Want to Break Free v 7 hodin a 31 minut, kde jinde než v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Anabel, co jsi říkala, že mám říkat?
1: Že máš pustit zprávy!
0: Co?
1: Pust zprávy!
0: Ten čudlík!
1: Ten čudlík tam!
0: Tenhle? Dobře! Tenhle!
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek popoledni při návratu z rutinního výcvikového letu zřítil armádní vrtulník Venom. Jedna vojákyně zemřela a další 4 vojáci utrpěli zranění. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům. Ty si vynutili evakuaci tisíců lidí. Vláda to odůvodnila nepříznivými meteorologickými podmínkami a nutností mobilizovat velké množství zdrojů. Tenistky Barbora Krejčíková a Sára Bejlek se ve čtvrtek staly dalšími českými čtvrtfinalistkami na turnaji WTA v Praze. Nasazená dvojka Krejčíková porazila krajanku Lucii Havlíčkovou a o příčku níž postavená Bejlek deklasovala Marii Timofejevovou z Uzbekistánu.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Dálnici D8 na Ústecku zablokovala dnes ráno na 89. kilometru ve směru na Ústí nad Labem srážka osobního a nákladního auta. Před místem nehody se tvoří kolony.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Zuzko, díky. Teď si dáme alkohol, pivo dělá hezká těla. Já jsem se tě chtěl zeptat, jestli je to pravda.
3: No, tak se na mě podívej.
0: No, tak si dáme celou písničku.

0: Twisty Sister zpívají I Wanna Rock, Chci kámen v 7 hodin a 38 minut. Máme pátek, přesto je na čase, Ježíš, ty vypadáš.
1: Já chci spát, já nechci kámen, ale spát, anebo chci kámenem do hlavy, abych si mohla jít lehnout.
0: Kdybyste viděli, přátelé, ten pohled, bylo to něco mezi Jiřinou Bohdalovou a Milošem Zemanem.
1: Děkuji, jsi moc.
0: To krásný.
1: Jsi velice laskav.
0: No nic, pokud to takhle budeš vypadat i na Magma Festu, tak dnešní další šťastlivec bude šťastnější než obvykle.
1: Já se na to vyspím, slibu. Já si možná vezmu i volno v práci v pátek, abych spala díl než
0: do 4. Se opovačku, kej přitáhnout ráno.
1: Když jsi říkal, že máš nějaký rýlsko, když nebudu v práci, tak si musím vzít nějaký den, aspoň jeden volno.
0: Protože no to mám, ale až nebudeš díl.
1: To se nestane.
0: Jsi říkal, že jdeš někam s maminkou.
1: No, to je pravda, to jsem říkala.
0: A to se stane nebo nestane?
1: No to uvidíme.
0: Tak přátelé, slyšeli jste to. Možná se dozvíme, kdo získal lístky na amfiteátr v Jihlavě na Magma Fest a ještě nám Anabel řekne, kam pojede s maminkou.
1: Přesně, takže mobily do ručky.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Tomáš Voček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
7: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
8: Prázdniny, pádláč, paráda.
9: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
8: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: firmanazážitky.cz.
14: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
15: Rok. A dvě minuty před 7:45 jsme zpátky a dnešní šťastlivkyní, která získává poslední dva lupeny na Magma Fest, je Lucie z Hrobčic u Bíliny. Lucko, dobrý ráno přejeme.
16: Dobré ráno.
17: Dobré ránko.
15: My tě moc zdravíme. Seš vyspinkaná?
16: Jo, do růžova.
17: Tak to ti trošku závidíme tady všichni.
15: Anabel právě zívla, že vdechla celý mikrofon málem, takže snad seš na tom líp.
17: Já tady vychrchlám tu krytku a budu hovořit dál.
15: Prosím tě, Lucko, byla jsi někdy na Magma Festu?
16: Nebyla.
15: Takže je to tvoje premiéra?
16: Ano.
15: A s kým tu premiéru budeš sdílet?
16: No to ještě nevím. To ještě promyslím.
15: Jakože je to takový šok, že se ještě neoklepala?
16: Jo, úplně velký šok. Já jsem ráno teprve koukala, jakoby i kdy to vůbec je. Jestli bych jet. Ale je to až za měsíc, takže... Takže to nějak vymyslím.
17: To všichni... je to spíš za 14 dnů, nebo spíš necelý 3 týdny, ale...
16: No.
15: Prosím tě hlavně, abys tam nepřijela pozdě, jo? Anabel tam na tebe nebude čekat.
17: Září, právě já jsem chtěla říct, že já tam do září rozhodně nečekám, jo?
15: Každopádně, pokud jsi tam nikdy nebyla a nevíš, koho vezmeš sebou, tak se zeptám, prosím tě, ty máš na Instagramu fotku, kde se líbáš s koněm. To je choď, manžel, budoucí přítel, nebo...
16: To je přítel, no.
15: Přítel, tvůj dlouholetej už jezdíš na koni od malička.
16: Jo.
15: Takže jsi koňařka?
16: Jsem koňařka.
15: A jsi koňařka taková ta, jak chodí tak hezky oblečený a dělají nějaký taniny s těma koněma, nebo jsi ten cowboy style?
16: Taniny nedělám, spíš skáču s koňma.
15: Skáčeš s koňma, ale kovbojský styl neděláš?
16: Ne.
15: Takže kůň je slušňák?
16: Jo, je slušňák.
15: A gentleman, hezký.
16: Ano.
15: Já vím všechno, co potřebuji. Chceš se na něco zeptat ještě?
17: Asi ne, já už taky vím všechno. Já vím i to, co jsem nechtěla vědět.
15: Tak Lucko, máš jediný úkol, potom se vyfotit se svým doprovodem a někde uhnat Anabel na Magma Festu a pak nám tu fotku poslat. Jinak si to samozřejmě moc užij, ať pojedeš s kýmkoliv, pořádně tam zapař, vopij se, nebo co běžně děláš na takových koncertech. A měj se krásně, zdravíme do Hrobčic.
16: Moc děkuju. Ahoj.
15: Ať je u vás živo, hezký ráno.
17: Hezký den, ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
15: No a slušnej rock, tak se k němu pojďme vrátit. Offspring, You're Gonna Go Far, Kid.

0: Sabatoni Bismarck na Rock Rádiu v 7 hodin 53 minut. Čekám, až ti dojde dech.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Za dnešní téma musím poděkovat serveru motorkáři.cz, kde na mě vykoukl nenápadný statistický článek. Jednalo se v něm o čerpací stanice. Přemýšleli jste někdy, kolik jich v celé České republice je dohromady? Tak vězte, že podle ministerstva dopravy a průmyslu je to celkem 7733 čerpaček. Pravda, u téměř poloviny si nenatankujete, protože jsou podnikové a u dalších je to o CNG a podobně. Ale i tak nám na 58 000 km silnic první, druhé a třetí třídy zbývá 2850. Pět čerpacích stanic. Není bez zajímavosti, že více jak třetinu, tedy přesně 1316 čerpaček, vlastní malí soukromníci, kteří mají jen tu svou jednu čerpačku, což je popravdě evropská rarita. Na opačném pólu je pětice firem, které mají 130 a více čerpacích stanic. V pořadí je Orlen, tedy bývalá benzina, Molka, Euro a Robin Oil, které jsou státní, čtvrtá je Shellka a páté EMV. Pokud bychom to brali čistou matematikou, tak natankovat můžete každých 20 km, což opět znamená jednu z největších hustot čerpacích stanic v celé Evropě. Ještě by nebylo od věci zjistit, kde vám dovolí tankovat s přilbou na lebení, ale to nechám kolegům, co jim jde statistika, tak říkajíc od ruky. Tak či ona, tlači v České republice může jen opravdový blázen.
1: Rock Radio Motokeci.

0: Vypsaná fixa a 1982 na Rock Rádiu, minutku a půl před 8 hodinou raní. Rodnej rok tady naší Anabel, která si teďka uvede, co bude dál.
1: Tak ty jsi hodně drzej, to jsi přehnal, za to nic neuvedu, veď to sám.
0: Dobře, tak v další hodině se budeme bavit o tom, kde se Anabel narodila a kdy a jestli si pamatuje ještě Žižku s oběma očima.
1: Já jsem to chtěla říct, že to bylo v době, kdy měl Žižka obě oči, jsi mi to vzal.
0: Promiň.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
8: vybrat dobrý materiál
9: a vybudovat náš domov.
10: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
13: Střešní okna Fenestra.
14: Fenestra?
13: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
14: Fenestra?
13: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Budova v bývalém baťovském areálu ve Zlíně půjde kompletně k zemi. Rozhodl o tom stavební úřad. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po dvou týdnech ve středu odpoledne. Majitel budovy odhaduje, že zbourání vyhořelé budovy zabere několik týdnů. Pražský městský soud dnes vyhlásí rozhodnutí v případu proruské skupiny Československí vojáci v záloze za mír, která čelí stíhání za podporu terorismu. Obžaloba usiluje o zrušení domobraneckého spolku, pro tři jeho představitele nebo sympatizanty pak navrhla desetileté tresty vězení ve zvýšené ostraze. Proti rozsáhlým požárům budou zasahovat ve Francii taky vrtulníky z České republiky a Slovenska. Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Podle posledních údajů požáry zničily 4800 hektarů území a přinutily k evakuaci na 20 000 lidí. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou taky slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 25 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě území naměříme do 20 stupňů.
2: A dnešní lidová pranostika, kterou jsem stáhnul na Dark webu, zní na svatou Kristýnu 100 stupňů ve stínu.
1: To dneska se asi nestane.
2: To nevadí.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 se bouralo ve směru na Brno, na 37. kilometru narazilo auto do svodidel. Ve dvoře Králové na ulici 17. listopadu auto srazilo cyklistu. Na D35 se řeší nehoda ve směru na Hradec Králové, na 257. kilometru je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a dva osobáky v sobě jsou na okružní ulici v Teplicích.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
4: Dobré ráno, čumáci!
2: Ať vám slunce svítí na štěstí vašich osudových cest. Vám přeje Honza,
5: Anabel
1: a Zuzka.
2: 4 minuty po 8 na Rock Radio v rokovém rozjezdu v pátek 24. července. Už nevím, co tam ještě má být. To je všechno.
5: Mm-hmm. Zníš tak strašně unaveně, že tam radši pust nějakou muziku, dáme si ACDC.
2: Tak jo. A už po 8:30 výzva pro pindu.
5: Jupi.
0: Rock Radio.

0: Debustrol, něco mi schází v 8 hodin a 11 minut na Rock Rádiu. Já věřím, že to něco, co vám schází,
1: je spánek.
0: To taky. Ale hlavně zajímavá a velice vtipná informace z historického okna k dnešnímu datu 24. červenci.
1: Můžu o to spát?
0: Klidně, hoď si hlavu na toho, na Supermana. Mám tady rok 1967. Kapela Beatles se potkala s indickým guru Maharishim Maheshem Yogim. Byli na jeho přednášce.
1: Jste vymyslel to jméno.
0: Ne, to se takhle jmenoval, opravdu. Říkali mu normálně Jacku. A v londýnském hotelu si vyslechli jeho přednášku o transcendentální meditaci. A byli tak unešený, že on jim nabídl, že s ním můžou projet všechny ostatní přednášky, který v Anglii měl. A potom jim dokonce nabídl, a oni souhlasili, že za ním pojedou do Indie, do jeho ašrámu v Rishikeshi, a že tam spolu budou meditovat, že bude učit a že jim bude otevírat čakry a podobné sračky, že prostě, teda, co jsem to řekl, pardon, slovo podobný se tady nesmí říkat, a že vlastně díky němu se z nich stanou meditační gurové a hvězdy a že prostě budou naprosto nad věcí a takovýhle super věci. Takže tam jeli.
1: No.
0: Samozřejmě a dopadlo to jako vždycky, že jo. Oni do něj nasypali strašný prachy a pak zjistili, že on si za to kupuje chlast a štětky.
1: Jako fakt?
0: Jo.
1: Tak to je hustý příběh, to jsem nečekala.
0: Mě to trošku připomíná dnešní některý motivační řečníky na sítích, který taky vždycky mají plnou hubu toho, jak má být tohle tamhle, to, jak máš být otevřená a pak nic, skutek utek, případně takový ty. To mě taky baví, když rozklikneš účet některých našich hejtrů.
1: Jo, a tam vždycky tam ta láska zvítězí nad nenávistí a miluj život i své bližní a takovýhle ty, jako, to je super v tom bio vždycky, ale je to tak po každý, no mám jakýkoliv hejtr mi napíše, tak má nějaký takovýhle motivační lajno v bio.
0: Tak, bláboli vždy o lásce a otevřenosti a o tom, jak máš milovat bližního svýho, pak ti přijde vyblít
1: strací věci. Děvko.
0: Jo, aha, něco takového. No, takže přátelé, mějte otevřené své srdce, ale jinak buďte nohama na zemi a byste nebyli za kosočtverce.
1: Ano, Bože, slysuj se nad námi a Matko Boží, koroduj za nás.
0: Až na veky. ZZ Top, Gimme All Your Lovin' na Rock Radio.

rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: Amarant The Nexus v 8 hodin a 21 minut. K tomu v pátečním rokovém rozjezdu. Přátelé, blíží se to mílovými kroky, ale za chvíli, každou chvíli, za pár měsíců bude naše rádio plnoletý, bude na 18.
1: Jsme 18, je to tak.
0: Budem konečně zodpovědný.
1: Sličné 18, ano.
0: Budeme zodpovědní za to, co se tu děje. Tak, no to nedostaneme. Každopádně, přátelé, 18 nebudeme slavit jako každý rok, ale jinde než jako každý rok.
1: Ano, z Plzně jsme se přesunuli, nebo přesouváme, nevím teď v jakém čase to
0: máme. Jsme se skoro přesunuli.
1: Téměř jsme se přesunuli do Zlína.
0: Ano, 7. listopadu tam budeme slavit za doprovodu tří kapel, kterých vám neprozradíme, ale jejich nápovědy máte na naší narozeninové grafice, takže se můžete podívat na sociálních sítích a zatipovat si.
1: No a kdo se chce zúčastnit a ušetřit za lupeny, tak až do 31. máte možnost si koupit zlevněné lístky na našem webu www.rokoviradio.cz, ale pouze, když se registrujete do naší slušné party. Zabere to zhruba minutku, takže to není nic obtěžujícího, dáte tam e-mail, heslo a jste ready. Ne, vlastně ani bez hesla, ono se to potvrzuje přes e-mail nějak.
0: Já nevím, nejsem členem slušné party, já to mám zadáčo.
1: Bys měl napravit.
0: Ne, to je dobrý. Každopádně vy členem slušný party buďte, protože lupe nejenom za 590, jak říkala tady Ani, do 31. července.
1: Takže kupujte, vykupujte, ať tam nejsme sami.
0: Za chvíli zouzecnost, krysař.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Výhry. Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
14: Zach Wild a jeho Black Label Society.
13: Veselá parta Aylstorm.
14: I Američané Savatage a Testament.
13: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
14: To je festival Rock Castle.
13: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Bylo nebylo, kde se to tu

0: Znovu zecnost, krysař na Rock Rádiu, právě teď minutu před 8:30 je na čase dát si sport se Zuzkou. Já jsem to zase sám, všichni se na mě vybodli.
1: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum vsadí na moderní metal a nabídne 3 porce pořádný muziky. Jedničku mají Soilwork s albem Verklichten z roku 2019. Dvojku dostali Stone Sour a jejich deska Audio Secrecy z roku 2010. Nebo můžete zvolit Trivium a album The Sin and the Sentence z roku 2017. Hlasujte na našem webu rockovíradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio Sport.
2: Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. A na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes budou o medaile bojovat kanoistky a kanoisté. Česká výprava bude mít v obou kategoriích 2 zastoupení. Kvalifikaci zvládly Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka. Na tenisovém turnaji WTA v Praze jsou dnes na programu čtvrtfinálové duely a diváci na Štvanici budou svědky 2 českých derby. Nasazená jednička a obhájkyně titulu Marie Bousková se utká s 5 Terezou Valentovou a druhá největší papírová favoritka Barbora Krejčíková změří síly s Dominikou Šalkovou.
1: Rock Radio, doprava.
2: Na D35 se opatrně ve směru na Hradec Králové. Na 256. kilometru se řeší nehoda, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Bouralo se ve Dvoře Králové nad Labem na ulici 17. listopadu. Auto tam srazilo cyklistu a v Ostravě opatrně na Plzeňské.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio.
0: Zuzanko, díky. Já ti teď dám takovej pomalej song od Halloweenu, Forever and One. Navždy, ani o vteřinu díl.

0: Tohle jsou Halloweeni, Forever and One na Rock Rádiu v 8 hodin a 35 minut, což znamená, že je po půl devátý, je pátek, není středa, což znamená...
1: Rock Rádio, výzva pro pandu.
0: Že je zase na čase urazit nějakýho chudáka nebo někoho takového podobného. Dnešní výzvu nebo námět na tu dnešní výzvu připravila, čemu se tady smějete, to je hrozný.
2: Dan se směje mým bradavkám.
0: No, Dan už je tady s náma ve studiu a čeká, co dneska bude. No. Já se pak budu smát jeho bradavkám.
2: Ne, on se mě ptal, jestli je mi zima, víš.
0: Jo, jo. Dnešní téma na dnešní výzvu nebo nápad na dnešní výzvu tady připravila Zuzka.
2: Já myslela, že to máš ode mě, že jsem včera jela tím metrem a že jsem tam málem umřela smrady, takže jsi to udělal na ten popud.
0: No jako zkombinoval jsem to samozřejmě s tvýma zážitkama z MHDčka, protože co si budeme, léto, že jo, všichni jsou skoro nahý v tramvaji a v metru a strašně tam smrdějí.
2: Já bych ráda zdůraznila, že antiperspirant se dá pořídit cca o 30 korun, kdyby někdo váhal, tak neváhejte.
0: Já myslím, že tyhle ty lidi si koupí tak maximálně pitralon za 7.
2: Ale i pitralon by byl lepší, než to, co předvádějí. Takže prosím, přátelé, mejte se, my to cítíme.
0: Ne, nemejte se, protože by pak nevznikaly takovýhle krásný písně, jako je ta, kterou si dáme právě teď.
1: Rock Radio. Výzva pro pandu.
3: Já fakt nejsem měkej, ve mně chlapa čekej, já ale mám svý mílky. Málo času maje, skák jsem do tramvaje, a zažil

0: Výzva pro pandu.
1: A je to.
2: Bravo, bravo.
1: Čím tleskáš, o co, prosím tě jenom?
2: Neptej se. Říkali, neptej se.
1: Dobře. Tak doufám, že jsme někoho z vás inspirovali, aby se třeba po půl roce umyl. Máte nejvyšší čas, protože v zimě na to už bude zima. Případně doporučuji přesně Pitralon, stojí pár korun, to je výborný deo spray. Smrdí, ale pořád míň než vy. A pokud byste chtěli někoho urazit v naší výzvě příště, tak nám to zase napište.
2: Měj se hezky a čau.
1: Za chvíli jiné kafe. Růžová zahrada.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 1. srpna do Příbramy na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Struts Black Swan na Rock Rádiu v 8 hodin a 49 minut. Posloucháte páteční rokový rozjezd s datem 24. července. Je čas rozloučit. Na odchod vám dáme jednu zajímavost, na kterou holky budou určitě čubrnět. V roce 2019 ikonický song kapely Queen Bohemian Rhapsody na YouTube dosáhl miliardy shlídnutí a 7 let po tomhletom rekordu už máte miliardy 2. Takže dámy,
1: wow.
2: Zuzka udělala tak nadšený a už jsem z toho umřela dvakrát.
0: Je pátek, no, co bys chtěla?
2: Je páteček a právě teď přichází ten šťastný okamžik. My odcházíme.
0: Tak my už jdeme do finále.
2: Jdeme do finále. Mějte se hezky a páček, shledáček v pondělí v 6.
0: Aerosmith, Hole in My Soul, díra v mojí duši.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
2: Hele, nezaseko ses?
3: Ne.
4: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Růst cen pohonných hmot v Česku bude pokračovat i v příštích dnech. Výraznější zdražování je možné přitom očekávat opět u nafty, které je na trhu nedostatek. Cena nafty tak může v příštím týdnu zdražit až o 2 koruny za litr. Benzín zdraží zhruba o polovinu. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes v Chorvatsku zahájí odborný seminář zaměřený na sdílení zkušeností v oblasti jaderné energetiky. Zástupci českých firem na něm následně představí české technologie. Do Francie se vrací z Česka vrtulník z hasiči na pomoc s likvidací rozsáhlého požáru. Ráno odstartoval z přerovského letiště a na místě by měl být ještě dnes. Francie kvůli požárům požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii, díky kterému budou v zemi nasazeny vedle českých a slovenských vrtulníků i 4 hasicí letadla z Chorvatska a Portugalska. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes budou o medaile bojovat kanoistky a kanoisté. Česká výprava bude mít v obou kategoriích 2 zastoupení. Kvalifikaci zvládly Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude polojasno, místy oblačno, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 25 stupni Celsia, na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D35 se opatrně ve směru na Hradec Králové na 256. kilometru se řeší nehoda, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. V Ostravě se bouralo na Plzeňské ulici, tam se srazil autobus s osobákem, je tam teď hodně silný provoz. S kolonami počítejte taky na Vyškovické ulici v Ostravě, kde se bouralo, a na D5 se pozor na nehodu ve směru na Plzeň na 28. kilometru.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockový dopoledne.
2: A já vás zdravím, rockeři, tady dneska s váma Dan místo Kamila. Doufám, že jste překvapený. Já ne, já jsem tady už po druhý.
3: Čau, ahoj.
2: Lidi budou mít radost, oni to ocení, že tady s nima budu, stopro. Ať už skončí, ať dá výpověď.
3: A jen 6 hodin, to uteče jako
2: jo,
3: voda.
2: Jo, jo, to jsem si říkal vždycky v gastru. Vždycky, když jsem tam byl těch 10, tak říkám, už je to dobrý, už jenom 3 hodiny.
3: Jo, to je pohodička.
2: Jo, jo, to pak uteče. A já vám pustím nějakou hudbu a pustím třeba Aleše Brichtu anebo Steel Panther.

0: byli Ramones a Pet Sematary. Já doufám, že už máte nějaký plány na víkend, a jestli nemáte zatím ještě žádnej, tak já pro vás jeden mám, protože v sobotu 25. června pokračují rokyny, a to v Protivíně, takže se můžete přijet mrknout na traktory, Trantenberg, horký žeslíže, alkohol, kokotminit, anebo koblížky. Bude to o 14 hodin v Protivíně v pivovaru Platan, takže budete tam mít i pivko určitě od Platana, kdo ho máte rád, a můžete vyrazit poslechnout pořádnou hudbu a pobavit se, ať nemusíte vymýšlet nějaký vejlety po zámkách a podobně, protože to už se stejně viděli. A já mám pro vás připravenou skvělou hudbu Red Hoty, Pearl Jam, Medvěd 009, anebo Metallica.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, tyjo, nebej ho, nic tě neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Trautenberg valí na Rokin. A Rokin valí do Příbramy. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in Příbram 1. srpna. To je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa horký žeslíže. Rock in Příbram 1. srpna, letní kino. Vstupenky na Go Outu.
5: Tahitské léto v Aquapolospráha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do

0: Ještě chytřejší cena, již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Ahoj, tady je Medvěd
1: 009.
0: Pavel Měšťánek.
1: A Vašek Bláha.
0: A zdravím všechny posluchače Rock Rádia.
1: Yes.

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: To byly Red Hot Chili Peppers a Zephyr Song z roku 2002 z alba By The Way, jedna z nejpovedenějších věcí. Hodně populární mezi mladejma, tenhle ten song hodně jakoby poslouchají, byl i virální dost na videích, co se týče, takže zase znova je populární. Ale o tom se bavit nebudem, ale spíš o Metallice, protože Metallica teďka se bude přesouvat a to od 1. října letos pojede do Las Vegas, kde budou mít 24 koncertů, budou tam do 13. března a pojedou zase klasicky ten jejich víkend, kdy vlastně budou vystupovat pátek, sobota a nebudou hrát stejný písničky, takže kdo byste se chtěl zakoupit lístky, co pojede do Las Vegas, tak můžete koupit se na oba dva koncerty, protože na každém koncertu bude jiná hudba, aspoň se to nebude opakovat. Říkají, že bude i skvělá show, budou tam i nějaký vizualizace skvělý a výborný zvuk. No jo, no, tak Metallica musí ty peníze vydělat, já to chápu. Oni teď do toho tlučou, jedou dlouhý tour a ani nebudou mít pauzu a rovnou se přesouvají do toho Vegas. A my se podíváme na hudbu, kterou já vám pustím a teď to bude pecka, Iggy Pop, Gáni, Tania a nebo Iron Maiden.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Od 1. června je v Metropolis Ličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
3: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu Metropolis Ličín.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
14: Tak nečekejte, jezděte!
15: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
16: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
15: Více na kopecký.cz.

0: večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Do pražského klubu Vagon vyražte v pátek 24. července na Bruce Adams a Bon Jovi Tribute a hned den na to na Iron Maiden Revival. 24. až 26. na zámku v Rožmitále pod Třemšínem proběhne Repete Fest, multižánrový benefiční kulturní festival, nabízející mix žánrů v rámci projektu na podporu dlouhodobý obnovy zámku. U areálu je navíc zařízený stanový městečko. V sobotu 25. zažijete energický koncert Vasilova Rubáše v nový sestavě na statku u Jelínků v Miskovicích u Kutný hory. Nenechte si ujít 45. ročník legendární Silmet Rally Příbram, který odstartuje už pátek 24. a potrvá až do soboty. Tenhle prestižní motorický svátek vás vtáhne do světa burácejících motorů, adrenalinu a špičkových jezdeckých výkonů. Na náročných tratích se představí moderní speciály i divácky velmi atraktivní historický automobily. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Kana!

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Hezké dopoledne přeje David Račák. Městský soud v Praze v červnu rozhodl, že čínský občan obviněný ze špionáže pro čínskou tajnou službu má být propuštěn z vazby. Případ zároveň vrátil policii k došetření. Muž ve vazbě ale nadále zůstává. Žalobce podal proti rozhodnutí soudu stížnost. Americká administrativa oznámila nová cla ve výši 10 a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo. Jehož platnost končí v noci na pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. No a kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky kajak crossu.
0: Rock Radio. Počasí.
4: Zbude oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Na D1 nehoda nákladního vozu na 192. kilometru, je tam překážka na vozovce, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockový dovolené.
4: Tak a máme první hodinku rokovýho dopoledne s Danem za sebou. Už se pomalu chystejte a začnete mi psát nějakou hudbu, kterou budete chtít zahrát v elektrickém obědu. Ať to pořádně rozjedeme, protože je pátek a nás čeká víkend volný, tak ať si to ještě užijem. A já vám pustím Olympiky nebo Judas Priest a za chvilku Hard.
0: Rock Radio.

A to byli Judas Priest. A my se podíváme na náš merch, protože na rockovém rádiu máme nový merch, takže si dáte rockovýradio.cz, mrknete se na e-shop a najdete tam nový trička, který máme s názvem Rock je všude doma. Na zadní straně jsou vypsaný města, kde vysíláme, takže si můžete najít své město, ať jste jako skalní fanoušci naši, a jsou tam i knový kraťasy, monterky, máme tam ještě takový ty, jak se tomu říká, takový ty křesílka, takový ty roztahovací, ty plážový, takže si můžete hezky do nich sednout, vypít si pivko, koukat na souseda, jak tam seká trávu a smát se mou toho poslouchat tu nejlepší rockovou hudbu. Takže na to mrkněte, kupte si to. Já jsem se minule ptal, jestli si někdo od nás koupil monterky, a nečekal jsem, že první mě pošle fotku paní. Paní si koupila tričko a monterky, slušilo jí to v tom. Takže jestli chcete být cool a in, tak si to kupte taky, ať jste vybavený. A my si pustíme další hudbu, třeba Fozzyho, Harley, anebo With Temptation.

DABu i FM nebo na radia.cz. Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických.

0: hry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Majaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
0: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floutr na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
6: Zach Wild a jeho Black Label Society,
5: veselá parta Aylstorm
6: i Američané Savatage a Testament,
5: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: To byly Led Zeppelin a Immigrant Song z roku 1970. Kdo by řekl, že už to je 56 let, to je starý jak moje máma, tenhle ten song. Ale já jsem se chtěl vrátit k tomu tankování. Já jak teďka dojíždím, tak jak to bylo regulovaný, tak to ještě docela šlo a včera říkám, tak si budou natankovat plnou. Říkám, vezmu tady v Praze, no to je 1 koruna sem. No a přijedu, říkám 44,50, říkám, no tak to ne, že mám dýzla samozřejmě. Takže dojedu do Opatovic, tam to máme docela levný. A tam přijel, tam to je úplně stejný, jo. Takže já od začátku vlastně za ní nastoupil, tak mě se zvedly od startu ta rupa, takže ono to stálo, když jsem začínal úplně tady, tak to stálo 33 korun, myslím. A teďka za 44,50. Užívám si to dojíždění, je to super. Brzo budu jít vlakem, aspoň si vyzkouším český dráhy, takže se možná občas stane, že nepřijedu. No a vy už mě pište do rokovýho elektronického obědu, ať si můžeme hrát něco ještě. Napsalo vás tady pár, už jsem tam něco naházel, ať nehrajeme pořád to stejný, tak něco zajímavého tam vymyslete a my si pustíme třeba Alice Coopera, Divoký byl, anebo taky My Chemical Romance.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
2: A tomu říkáte rychle?
4: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
8: Tam je duní, kous stoupá.
9: Trutnov, potrv všech festáků.
8: 13. až 16. srpen.
9: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipi, indiáni, humanomani. Hvězdárna bohoslužby a kozák a tam.
8: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
10: Zdravím vás jako náčelník.
11: Já taky budu tam.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
13: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na
17: firmanazajitky.cz.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

dneska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. Dělat tuhle práci není fakt med. Makáme na tom už přes 20 let. Není to zpívání a není to rap, ale lidi chtějí

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
6: Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
5: Rock Radio. Zprávy.
8: Hezké dopoledne přeje David Račák. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes v Chorvatsku zahájí odborný seminář zaměřený na sdílení zkušeností v oblasti jaderné energetiky. Zástupci českých firem na něm následně představí české technologie a know-how. Na závěr bude Macinka jednat s protějškem Grlicem Radmanem. V Uherském Hradišti dnes začne 52. ročník letní filmové školy. Každoročně ji navštěvují tisíce lidí. Mezi hosty nesoutěžní filmové přehlídky letos budou francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocelot, herec Jiří Lábus nebo herečka Anna Geislerová. No a tenistky Barbora Krejčíková a Sára Bejlek se ve čtvrtek staly dalšími českými čtvrtfinalistkami na turnaji WTA v Praze. Nasazená dvojka Krejčíková porazila krajanku Lucii Havlíčkovou ve dvou setech. O příčku níže postavená Bejlek deklasovala Marii Timofjevovou z Uzbekistánu 6-1, 6-1.
5: Rock Radio. Počasí.
9: Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
5: Rock Radio. Doprava.
9: Na D2 mezi 4. a 5. kilometrem je nehoda nákladního vozidla, je překážka na vozovce, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
11: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
5: Rock Radio. Elektrický oběd.
9: A máme chviličku po 11. hodině a začíná rokovej oběd nebo elektrický oběd s Danem. A já vystřeluju, protože my jsme zapomněli, že před dvouma dnama Ozzy měl výročí rok úmrtí, tak já pustím Ozzyho, ať si pořádně zabékáme tohle prince temnot. Ozzy Osbourne, I just wanna want you.
5: Rock Radio.

to byl Ozzy Osbourne ode mě. A já už se chystám na další zkaz a mám tady ahoj, co tak pro zlepšení nálady, San Quentin B od Nickelback, ať tam to líp v práci utíká, zdraví Max. Hele Maxi, tuhle písničku tady nemám, ale zahraju ti jinou pecku, totiž to prozvede náladu a určitě zapomněl, že vlastně je. Já tady mám Carlose Santanu a Chada Krugera, Chad Kruger zpěvák Nickelback, kdo nevíte, písnička Into the Night.

A to byly kamarádi Send Me a Sign od Bohouše se Skazem. Už máme konečně páteček a večer jdeme na pivečko. Bohuši, hlavně se moc nevožer, ať nemáš po víkendu. To se teďka stává už po pokročilém věku. A já už tady mám další zkaz od Domči, zdravím. Bylo mi možné si nechat zahrát písničku na přání. Právě jsem na dlouhé cestě do Prahy. Jedeme z dalekého starého Hrozenkova na nějaké to pivko a manžel se švagrem i na školu čepování piva. Prosím, cokoliv od Metaliky, udělám to radost. Díky a zdravíme. Já mám rád vždycky, když to nechají na mě, tak já vždycky pustím něco, co méně znáte. Takže Metallica, 98. rok, Die, Die, My Darling.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná dvě.

0: Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.

To byl Mr. Big, To Be With You. Od Jirky. Já jsem tady málem musel, jak to bylo pohodový. Napsal tohle tu pohodu, zahraj prosím pro všechny, co už v pátek se těší domů a mají v práci klídeček. My tady máme taky klídek, my tady máme poloprázdný kancely a vždycky pátek miluju. Tady nikdo nikde není. A teď tady mám další, mám tady od Lucky. Ahoj deníku, chtěla bych nechat zahrát nějakou pecku od Rybiček 48 pro ty moje buchty do zahradnictví Parkon. Moc děkuju, Lucka. Tak buchty, já vám tady pustím letní hru.

To byly The Police, Every Breath You Take od Kuby. Pro všechny do rádia, rád vás poslouchám. Tahle písnička, tohle ten konec ustřihli a používají ho ve videích. Je to teď jedna z nejvíc ohraných konců na světě. To využívají do různých videí a stal se z toho totální virál. Takže se nedivím, že to teďka mladí znají. A my jdeme na další písničku a mám tady zkaz a mám tady od Káji. Ahoj, zahraj Def Leppard, fotograf pro všechny, co milou hudbu z osmdesátek. Tak jdem na to.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

To byly Green Day od Jirky. Sice chtěl holiday pro všechny, co už mají dovolenou, ale doufám se spokojil s touhle náhradou. A já už tady mám další přání. Zdravím, chtěl bych zahrát Midlife Crisis od Faith No More, prosím. Trefil ses nejlíp, jak mohl, protože já Faith No More zbožňu a zrovna tohle písničku. Já jsem na nich totiž byl před 12 rokama. Skvělý zážitek, skvělá kapela. Bohužel už asi neuvidíte, protože oni už dál pokračovat prej nebudou. Těžko říct, třeba až jednou dojdou peníze, tak se třeba rozhodnou. Tak jdem na to, Faith No More.

0: mám na teba chuť.
1: A to byl tým Mám na teba chuť od Luboše. Já jsem tohle písničko neslyšel 15 let. Bylo to výborný, užil jsem si a píše to se skazem. To bylo vtipný. Zahraj prosím písničku tým Mám na teba chuť pro můj nebožku. Už se těšíme přijdu z montáže. Takže doma budou asi radovánky a úplně vidím to Lubošek tam je v těch kraťasích, v těch krátkých riflovech, jak tam stojí a kouká na tu svou ženskou, ještě má to tílko. Tak už se budeš snažit, Luboši, třeba už fontánu pere Zuzanu večer. No a já tady mám už poslední zkaz, protože se blížíme už do konce pomalu a jistě elektrického oběda. Já jsem s to moc váma užil, bylo to skvělý, já doufám, že jste se bavili stejně jako já. A mám tady zkaz od Erika, skvělou pecku nechal zahrát. Pro všechny, co byli na Master of Rock a viděli Marilyna Mansona, byl to skvělý zážitek. Takže Marilyn Manson a Personal Jesus, jdem na to.

0: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Hezké poledne přeje David Račák. Do Francie se vrací z Česka vrtulník z hasiči na pomoc s likvidací rozsáhlého požáru u Bordeaux. Ráno odstartoval z přerovského letiště a na místě by měl být ještě dnes. Francie kvůli požárům požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Vedle Čechů pomohou i Slováci. Spojené státy a více než 10 jejich spojenců, včetně Česka, ve čtvrtek uvedli, že ruští hackři ukradli e-maily uživatelů komunikačního programu Zimbra, aniž by je přiměli otevřít přílohu nebo kliknout na odkaz. Trik spočívá v chybě, která umožňovala napadnout systém už po otevření mailu. No a na tenisovém turnaji WTA v Praze jsou dnes na programu čtvrtfinálové duely. Nasazená jednička a obhájkyně titulu Marie Bousková se utká s pětkou Terezou Valentovou a druhá největší papírová favoritka Barbora Krejčíková změří síly s Dominikou Šálkovou.
0: Rock Radio. Počasí.
4: Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Na D8 na 7 kilometru je nehoda dvou osobních aut, je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
4: A já vás zdravím, rokeři, začíná Rockový voraz s Danem, já tady pokračuji o 9, tenhle týden už naposled a příští týden se zase uslyšíme až v pátek, že Kamil zase bude dovolinkovat. On už ty pátky nechodí, on si zvykl na ty 4denní nebo 3denní šichty, pro něj to už taková klasika. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Kabátý žízeň, protože se blíží pátek, anebo teďka Good Charlotte.
0: Rock Radio.

0: To byly Nightwish a jejich Bye Bye Beautiful z roku 2007. A já jsem tady včera rozdával, nebo ne rozdával, ale já jsem vás lákal na stránku Rock Radio Stage, abyste se šli podívat a tam na příspěvek na Protivín, na Rockin, a psali jste si tam volístky a já vás dneska pozvu na tu akci, protože se nemáte ještě plán na víkend, tak právě Rockin pokračuje, a to v Protivíně, bude to v tom pivovaru Samson, takže kdo máte rádi tohleto pivko, tak si ještě dopřejete přímo z pivovaru. A budou tam hrát Traktoři, budou tam Trantenberg, Horký žestlíž, Alkohol, Kokot Minute, anebo Koblížci. Takže kdo máte rádi agrorok, tak se můžete vyrazit, podívat a pořádně si zabékat a ještě se tam pořádně požrat pivkem. A já vám pustím další hudbu a budeme pokračovat, když jsme u té české, tak si pustíme třeba Panoptiko a Mozartovy koule.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
5: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr CZ.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. Anagory, bardos.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: A to byly Linkin Park. A já bych vás chtěl pozvat na rádiový narozeniny, protože Rock Radio slaví 18 let, už bude plnoletý konečně, už si konečně moc bude dát drink, takže můžete pak pozvat na pivko, na panáka. A to všechno se stane, že my to přesouváme z minulého roku, kde to bylo v Plzni, tak jedeme do Zlína a tam s váma 7.11. to společně oslavíme. No a bude předprodej ještě vlastně teďka bude probíhat do 31.7., ale musíte být členem slušné party, takže mrkněte na rádiový stránky rockovýradio.cz, tam se jdete dolů a tam je stanice členem slušné party, na to kliknete, vyplníte a koupíte z toho za pěkných 590 korun teďka v přeprodeji a 31.7. už to budete mít za dráž. Máme tam tři kapely, které hrajem dost často, ale ty vám ještě neřeknem. Zlín je moc hezký, já jsem tam teďka byl vlastně minulý víkend, předtím jsem tam byl před měsíce. Já tam teď poslední dobu docela často jezdím, byl jsem se podívat i u té ohořelé budovy Vasky a tam je strašně jakoby na tom zvláštní, jak ona hořela ta budova, tak tam zůstala vlastně ohořelá podobizna Tomáše Bati. Takže to bylo nějaký znamení, asi osvítil, aby to celý nezhořelo úplně kompletně, aby to nespadlo až na zem celý. Ještě to tam trošku doutnalo. No, snad se z toho v klidu dostanou. Já vám zahraju teďka třeba Marilyna Mansona, YouTube, Powerwolf, anebo Tři sestry.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
11: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
12: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
13: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
14: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
15: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
14: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
16: firmanazážitky.cz.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 1. srpna do Příbramy na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
8: Hezké odpoledne přeje David Račák. Po chladnějším období se pro Evropu začíná rýsovat další výrazná vlna veder. Vytvořit se má tepelná kupole, která se následně může přesunout i nad střední Evropu. Některé modely přitom naznačují možnost teplot až kolem 40 stupňů Celsia, což by se mohlo týkat i Česka. Cena severomořské ropy Brent se ve čtvrtek poprvé od května vrátila nad psychologicky důležitou hranici $100 za barel. Hlavní příčinou je podle analytiků pokračující konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, který ohrožuje trasy důležité pro přepravu ropy. No a obránce Jaroslav Zelený jako další hráč po mistrovství světa ukončil kariéru v české fotbalové reprezentaci. Je často předat mladším, řekl 33-letý levý bek Sparty. Rozhodnutí by si nerozmyslel, ani kdyby o něj měl zájem nový trenér národního mužstva.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
10: Nehoda na D1, tam havarovaný vozidlo na nájezdu na exit 41 směr Ostrava. Tak jeďte opatrně, ať pořádku dojedete.
7: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej poraz.
10: A máme chvilku po 13. hodině a první hodinu rokového razu s Danem za sebou. Mě vždycky fascinuje, vždycky, když odjíždím v pátek, tak si říkám, je pátek, pohoda, budu brzo doma. A oni vždycky všichni podle mě končejí dřív, protože odjíždějí pryč. Takže vždycky Praha zasekla a pravidelně nikdy dřív domů nepřijedu, vždycky třeba o hodinu později, nedej bože, když je havárka, tak se mi to jednou protáhlo o 2,5 hodiny. A když jsem jednou píchl, tak jsem přijel v 8 večer, to bylo úplně nejlepší. A já vám pustím hudbu, ať vám to v té práci ještě utíká pořádně, protože už máme posledních pár hodin, pro někoho 2, pro někoho 4 a pro někoho už jenom hodina třeba. Takže dám záru Dimitri, Stone Sour anebo AC/DC.
9: Rock Radio.

A to byly Twisted Sister a jejich Leader of the Pack. My s kolegou vedle z rádia si děláme takovou srandu dneska celý den, že vlastně dneska 24. Takže už za 5 měsíců jsou Vánoce, jo. Tak se optám a říkám, už máš pokoupený dárky. On říká, no, tak dneska zbombardu Alzu, ať ví, jako, že už se prostě chystám na ty Vánoce. Tak já, mě by zajímalo, jestli vy už se třeba pomalu připravujete, protože víme, že kupa ženských jsou takový, že to kupou hned dopředu a nakoupí to po akcích různě a do, zavčas, ať pak mají klid a průběžně kupují ty dárky. To my chlapi, my to řešíme prostě 23. na benzínce, jo. Prostě dostane flašku tuzemáka ženská nebo tchyně, od chán a máme hotovo. No a já jsem si říkal, že vás na to trošku naladím, ať to tady se trošku uděláme. S budou lidi myslet, jsem se zbláznil, ale je sranda.

0: bude mít ty velký žahnutý zuby nahoru.
1: Musíš vydržet a budou i zuby.
0: Ne, já nemusím. Já už ho vidím.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
5: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
6: Tamtami duní, kous stoupá.
7: Trutnov, potr všech festiáků.
6: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordelo, reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Z, Portless.
7: Ale i Swing Ondřej Havelky.
6: A 50 kapel od Bacha po Vlach. Vstupenky Trutnov.cz.
8: Zdravím vás jako náčelník.
9: Já taky budu.
10: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
11: Vše pro bagr CZ.
12: Výhry. Slevy. Zábava.
13: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
14: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
13: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
14: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
13: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
15: Prázdniny, pádláč, paráda.
16: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
15: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
17: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
18: Tak dobře poslouchejte.
17: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
19: House Running.
18: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
17: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
18: Budete viset 101 metrů nad zemí.
17: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
18: Prostě pořádnej adrenalin.
17: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
18: CZ. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: A to byly Baby Metal, Megitsune. Jsou skvělí naživo, já jsem je viděl, byl to skvělý zážitek. Ale o tom se bavit nebudeme, já bych chtěl vás pozvat na naše stránky, na náš e-shop, abyste se mrkli, protože tam máme nový trička a ty se jmenují s názvem Rock je všude doma. Když je otočíte, máte tam názvy měst, kde jako vysíláme, takže si můžete najít své město, ať můžete lidem ukázat, že jste fanoušci rockové hudby a hlavně našeho rádia. A my na tom ještě e-shopu máme kraťasy, jsou tam monterky, kdybyste chtěli udělat radost třeba svým manželovi ženský, anebo vy sami ženský, jestli máte nějakou práci, kde ty monterky potřebujete, tak to využijete. Jedna paní mi to tady posílala, že má i tričko, i ty monterky, vypadala v tom skvěle. A máme tam ještě takový to lehátko zahradní, kde máte na tom roky slušná muzika, hezky se v tom můžete válet, o víkendu máme hezky, jak se můžete i opalovat. No, takže to je rockovýradio.cz a dáte náš e-shop a tam to najdete. A já vám pustím další hudbu a čekaj nás třeba Hymn, nebo nový Foo Fighters, anebo Rybičky 48. Slibu, že nebudu pít. To se hodí na víkend.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: Do pražského klubu Vagón vyražte v pátek 24. července na Bruce Adams a Bon Jovi Tribute a hned den na to na Iron Maiden Revival. 24. až 26. na zámku v Rožmitále pod Třemšínem proběhne Repete Fest, multižánrovej benefiční kulturní festival, nabízející mix žánrů v rámci projektu na podporu dlouhodobý obnovy zámku. U areálu je navíc zařízený stanový městečko. V sobotu 25. zažijete energický koncert Vasilova Rubáše v nový sestavě na statku u Jelínků v Miskovicích u Kutný hory. Nenechte si ujít 45. ročník legendární Silmet Rally Příbram, který odstartuje už pátek 24. a potrvá až do soboty. Tenhle prestižní motorický svátek vás vtáhne do světa burácejících motorů, adrenalinu a špičkových jezdeckých výkonů. Na náročných tratích se představí moderní speciály i divácky velmi atraktivní historický automobily. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio.
2: Je 10 hodin ráno.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
9: Zach Wild a jeho Black Label Society.
8: Veselá parta Aylstorm.
9: I Američané Savatage a Testament.
8: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
9: To je festival Rock Castle.
8: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
10: Střešní okna Fenestra.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké odpoledne přeje David Račák. Vláda nejspíš odmítne senátní novelu, podle níž by se pracujícím invalidům třetího stupně mohla prodloužit nemocenská ze 70 na 380 dnů jako ostatním. Novelu sice podpořilo ministerstvo zdravotnictví, proti se ale postavila ministerstva financí a sociálních věcí. Intenzivní horka ve Středomoří se výrazně projevují na teplotě mořské hladiny. Ta místy dosahuje až 32 stupňů Celsia a na některých místech je téměř o 6 stupňů nad průměrem. Extrémní mořská vlna veder může pro Evropu představovat skrytou hrozbu. Přispívá totiž k nebezpečným projevům počasí. No a kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky kajak krosu.
12: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
15: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
14: Na D1 na 22. kilometru ve směru Hradec Králové nehoda dvou osobních aut, tak tam čekejte chvilku zdržení, jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
16: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
12: Rock Radio. Rockovej voraz.
14: A máme chvilku po 14. hodině, jsme v poslední hodince rokového vorazu s Danem a já jsem si říkal, to nebudu protahovat zbytečně, že si zahrajeme rovnou něco novýho a zahrajeme si něco i českýho novýho, bude to Miroš Majda a jeho pecká Lavina.
12: Rock Radio.
17: Je to tady za hnusnou máničku!

A to byly Ospring a jejich Pretty Fly. A já bych se vrátil k novinkám, protože vždycky pouštíme se novinku v rokovém vorazu a vrátím se k Marilyn Mansonovi. A já vám povím ten příběh, jak na tu novinku jsem narazil vlastně, protože jsme byli na koncertě Marilyn Mansona, což bylo v neděli, a byli jsme na Master of Rock a hrál všechny pecky, co známe. Pak tam proběhla nová písnička jedna a říkám, teď přijde Come Away, poslední písnička, určitě to bude ona. Ta nehrála a najednou píseň, kterou neznám. A říkám, jak to, že nehrajou? Koukám na kámoša, já ji neznám. Říkám, já taky ne. No a bylo to fakt jako řezba, skvělá písnička. No a nakonec jsme se podívali po koncertě, co to bylo za písničko, zjistili jsme vlastně, že to je novinka. Takže já vám tu novinku pustím a má je skvělý klip, kde je Marilyn Manson, má ještě dvě malý podobizny, jedna bubnuje, druhá hra na kytaru. Je to trošku takový tvrdší, ale já to mám rád. Marilyn Manson, Friend Toward Enemy.

0: Prostě povedená pecka, Merlin je ve formě, 14. srpna vychází od CDčko, moc se těším, jsem na to zvědavej. Kdo máte rádi Merlina Mansona, určitě mrkněte, bude to skvělý. A já vám pustím zase něco českýho, ať navážeme, a je to něco novější, je to od Lucie Marie, takže kdo máte rád Luci, sice už bez kolera, ale je to s Viktorem Dykem, Marie.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
4: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
5: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Na dnešní téma musím poděkovat serveru Motorkáři.cz, kde na mě vykoukl nenápadný statistický článek. Jednalo se v něm o čerpací stanice. Přemýšleli jste někdy, kolik jich v celé České republice je dohromady? Tak vězte, že podle ministerstva dopravy a průmyslu je to celkem 7733 čerpaček. Pravda, u téměř poloviny si nenatankujete, protože jsou podnikové a u dalších je to o CNG a podobně. Ale i tak nám na 58 000 km silnic první, druhé a třetí třídy zbývá 2855. Čerpacích stanic. Není bez zajímavosti, že více jak třetinu, tedy přesně 1316 čerpaček, vlastní malí soukromníci, kteří mají jen tu svou jednu čerpačku, což je popravdě evropská rarita. Na opačném pólu je pětice firem, které mají 130 a více čerpacích stanic. V pořadí je Orlen, tedy bývalá benzina, Molka, Euro a Robin Oil, které jsou státní, čtvrtá je Shellka a páté EMV. Pokud bychom to brali čistou matematikou, tak natankovat můžete každých 20 km, což opět znamená na jednu z největších hustot čerpacích stanic v celé Evropě. Ještě by nebylo od věci zjistit, kde vám dovolí tankovat s přilbou na lebení, ale to nechám kolegům, co jim jde statistika, tak říkajíc od ruky. Tak či ona, tlači České republice může jen opravdový blázen.
0: Rock Radio Motokeci.

kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: a nám dohráli Motorhead. Já už tady vítám kluky, čau kluci.
1: Zdar.
0: Tak už se těšíte v pátek do práce.
2: No jasně, hele, tak dneska je docela pěkný den, takže mě to dneska tady, jako abych řekl pravdu, tak mi ani nevadí, že jsem dneska tady. Vůbec.
3: Já tomu vlastně ani neříkám práce. Mně se prostě přijde, jako my se tady jdeme vykecat, je to taková naše vždycky odpolední terapie, tak přesně, nějak jako popovídáme. Přesně. Jsme vtipný, hodně dobrých písniček, lidi jsou skvělí, píšou nám skvělé zprávy, ty ošklivý nečtem a je to super.
2: Já jsem si prostě přijel dát kafe s Kubou vlastně.
0: No jasně. Ještě placený, takže to vlastně ideál.
3: No jasně, výborný, to doporučuju všem, všichni takže pracujete v rádiu.
0: Jo, ale se svým nejlepším kámošem musíte, jo?
2: To je to, ono. Přesně, jako tomu se nic nevyrovná.
0: Tak, že se dáte kafe, pokecáte vlastně a ještě za to máte peníze.
3: To je skvělý.
0: Nejlepší.
3: Ještě kdyby tak, jako jsme měli třeba naproti přes ulici nějakou hospodu, kde se dá mezi vstupama skočit na pivo. To bohužel není náš případ.
2: To vůbec ne, to rozhodně vůbec ne.
3: Tak naštěstí to tak necháme.
0: Určitě by se našla, ale musíte hledat, kluci.
3: No, tak zkusíme se někdy podívat, ale při dlouhých zimních večerech, teď samozřejmě v kletu to nepatří, ty zahrádky. Ne.
0: Dobře, tak já se vám budu loučit. Zahraju vám třeba ještě Gány, Santánu, anebo Daniela Landu. Já jsem Dan Kotek, to byl Rokojura s Danem, mějte se hezky a čau.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
10: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším.

kostela. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní a zas to pro sebe.

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tukas, autorizovaný partner Volvo. Tukas.cz.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
4: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Profi voda, s tou se nemusíte.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Úřad vlády hájí na sociálních sítích přípravy změny jednacího řádu vlády za starostí dosavadního znění. Pochází z konce 90. let. Odvolává se také na to, že úpravu začal chystat už předchozí kabinet Petra Fialy. Podle návrhu se například podávání připomínek k nové legislativě nebo jiným návrhům mohlo od září omezit. Zemědělci na jihu Čech se začínají zbavovat zvířat. Ke snižování stavů skotu přistupují kvůli suchu, protože pro ně nemají dostatek krmiva. První seče trávy, která je základní potravou pro dobytek, přinesly až o 2/3 nižší výnos než loni. V Chebu začala působit nová stomatologická klinika. Karlovarský kraj vybudoval jako součást rekonstrukce pavilonu C chebské nemocnice, kde kromě stomatologů sídlí taky onkologické oddělení i některé ambulance. Víc říká vedoucí lékař Jakub Papež.
2: Budeme nabízet ošetřování dětských pacientů v celkových anestezí. Krom toho naše centrum zajišťuje nebo má lékaře všech specializací, to znamená, je zde možné absolvovat léčbu rovnátky na ortodonci, léčbu u stomatochirurga, kde se řeší komplikované chirurgické extrakce zubů nebo komplikace, které vzniknou v jiných ordinacích.
1: Otevření nové zubní kliniky v Chebu by mělo zlepšit dostupnost stomatologické péče. Francouzské úřady už kvůli lesním požárům evakuovali 40 000 lidí. Oheň spustošil 10 000 hektarů území. Nejhorší situace panuje v Nové Akvitánii na jihozápadě Francie. Oheň dosud zničil oblast o rozloze větší než je newyorský Manhattan. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dnešní den začal tak jako polojasně, ale přes odpoledne by se mělo trošku víc zatahovat a na úplném severovýchodě republiky, hlavně v horských oblastech, by mohlo i trošku sprchnout, ale rozhodně to nebude nic dramatického a k večeru se navíc bude úplně vyjasňovat až na takový jasno až polojasno. Teploty dneska kolem 23 stupňů, v noci klesnou asi na 10 a zítra nás čeká v podstatě moc krásný den. Průměrně teploty kolem 26, na jihu republiky bude až k 29. S deštěm bychom se potkat neměli prakticky nikde a jestli nějaká oblačnost, tak jenom trochu a velmi vysoká, takže krásný letní den.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Ještě se podíváme, jaká je situace na cestách. V ulici Pivovarská v Chebu si dejte pozor na srážku dvou osobáků, díky bohu ale bez zranění. Na D35 na 275. kilometru ve směru na Hradec Králové jsou v sobě tři osobáky. Určitě tam očekávejte nějaký zdržení. Na silnici 19 zdržíte taky, a to konkrétně už Žďáru nad Sázavou, kvůli srážce dvou osobáků, díky bohu ale naštěstí bez zranění. A jedna kolona vás ještě čeká taky v ulici Sokolovská v Praze. Jsou tam v sobě dvě auta, tak vy se tomu radši vyhněte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: Páteční odpoledne startuje v rokovém stylu, máme 4 minuty po 15. hodině. Nastražte uši, bude spousta rokový muziky a taky si nabijte telefony, zvlášť pokud máte rádi Tři sestry, Divokýho Byla nebo třeba Záviše.
4: Ať už jedete teďka cestou z práce nebo ještě pořád dopracováváte pár posledních minut při tady tom pátečním odpoledni, tak rozhodně věřte, že my vás ale stejně budeme zásobovat další muzikou, tak se na to pojďme rovnou vrhnout. Čeká vás Red Hoti, taky Trautenberg, Skape, přijdou tady ta španělská skáčková partička, anebo Judas Priest a jejich United, tak pojďte tady to rokový odpoledne rozjet, man.

0: Red Hoodie a jejich Black Summer právě teďka dojeli na Rock Rádiu 15 hodin 18 minut a to samozřejmě značí, že my pro vás zase máme nějaký lístky.
1: Ty lístky vás dovedou na Keltskou noc, což je takový velmi sympatický několika denní festival ve Vysokém nad Jizerou, rozhodně určitě znáte. Děje se to v půlce srpna od 13. do 16. No a kdo tam zahraje, třeba Tři sestry, Divoký byl nebo Vypsaná fixa, Vohnouti, Vencaneckář, Doktor Pepe, Aleš Brichta, Záviš, no prostě velká spousta skvělých men.
0: A stačí akorát, abyste si vy otevřeli Facebook a tam si našli stránky Rock Rádia a do zpráv nám napsali, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám. A taky nám k tomu nezapomněli dát vaše telefonní číslo, ať vám odsud z éteru můžeme zavolat.
1: Těšíme se na to, až si s váma pokecáme a protože je to dneska vlastně naposled, co rozdáváme na Keltskou noc, takže opravdu už jenom poslední dva lístky, nepromarněte tuhle svoji šanci. No a nepromarněte taky možnost poslechnout si Pop Evil, bude taky iné kafe, si zaspomínají na budoucnost, ale teraz už érou smítají jich krajín.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
2: A tomu říkáte rychle?
4: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Výhry. Slevy. Zábava.
9: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
10: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
9: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
10: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
9: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
11: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
12: Zábava, vlny, tobogány.
13: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Pop Evil a jejich Trenches právě teďka dojeli na Rock Rádiu v 15:35 a Kubo teďka seděl před pár dny docela dost zajímavý koncert hnedka tady vedle u sousedů v Polsku. Aha. A docela by mě zajímalo, se na něco tě zeptám, jo. Když řeknu Moshpit,
1: jasně.
0: Jaká kapela se ti vybaví jako první?
1: Ty bláho, myslím si, že třeba Ježišmarja, no, doprčic, Slipknot.
0: Ne, tak ty ne, zrovna, ne. Ale jsi blízko, začíná to na to samý písmeno.
1: Že by se Sepultura třeba, ne?
0: System of a Down byli teďka.
1: Ježišmarja, jasně.
0: Byli teďka v Polsku a pročítal jsem zrovna, jak to dopadlo a prej to byl naprosto jako neskutečný nářez. Aha. Lítali prej paličky, trsátka, hezky. Prostě jako všechno, jo. No samozřejmě hnedka, když začali prostě z jejich Soldier Side s tím intrem, že jo, tak už se okamžitě prej začali tvořit první mošpity.
1: Dobrý.
0: A do 5 minut celý publikum bylo jeden mošpit vedle druhýho prostě.
1: Wow.
0: Bylo to prej naprosto šílený a ještě ke všemu Daron tam slavil svoje 51. narozeniny.
1: To je super. Mně se hrozně líbí vlastně tato kultura. Já jsem si vždycky myslel na začátku, když jsem ještě byl malý a nevěděl jsem, že se tam ty lidi akorát perou a jsou na sebe takový ošklivý. Jenomže pak jsem byl docela blízko toho a pak jsem viděl, že vždycky, když někdo spadne, tak oni ho zvedají. Všichni jako seš v pohodě, jo, dobrý, jasně, a všichni se o sebe tak hezky starají. Takže jako zvenku to možná vypadá jako, že to je banda hovat, ale vlastně to jsou všichni úplní srdcaři, kteří si prostě užívají muziku po svém.
0: Oni tak spíš do sebe jako bourají,
1: no,
0: všichni,
1: jasně.
0: Ale jako vždycky se najde nějaký jeden pitomec, který tam hází pěstma. Oni ho většinou zbijou a
1: dostane gládama, no jasně.
0: Přesně tak. No takže každopádně systémové, prostě i potom, i vlastně přesto, že oni poslední album vydali v roce 2005, tak stejně dokázali, že oni i po 20 letech prostě to dovedou to publikum rozjet úplně neskutečným způsobem, takže doufám, že si je tady ještě dneska zahrajeme a kdyby náhodou ne, tak víte, co pak máte dělat v roku na přání, jo?
1: Jasně, přejte si to a pojďme někde udělat mošpit na Václaváku nebo někde, bude sranda. Každopádně teď už Fox on the Run budou taky Vanasta Limp Bizkit, anebo Halloween, This is Tokyo.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
5: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
11: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Do pražského klubu Vagon vyražte v pátek 24. července na Bruce Adams a Bon Jovi Tribute a hned den na to na Iron Maiden Revival. 24. až 26. na zámku v Rožmitále pod Třemšínem proběhne Repete Fest, multižánrový benefiční kulturní festival, nabízející mix žánrů v rámci projektu na podporu dlouhodobý obnovy zámku. U areálu je navíc zařízený stanový městečko. V sobotu 25. zažijete energický koncert Vasilova Rubáše v nový sestavě na statku u Jelínků v Miskovicích u Kutné hory. Nenechte si ujít 45. ročník legendární Silmet Rally Příbram, který odstartuje už pátek 24. a potrvá až do soboty. Tenhle prestižní motorický svátek vás vtáhne do světa burácejících motorů, adrenalinu a špičkových jezdeckých výkonů. Na náročných tratích se představí moderní speciály i divácky velmi atraktivní historický automobily. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Trautenberg valí na Rokin! A Rokin valí do Příbramy! Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in Příbram 1. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa Horký žeslíže. Rock in Příbram 1. srpna, letní kino. Vstupenky na Go Outu.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tukas, autorizovaný partner Volvo. Tukas.cz.
6: Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
8: Zprávy. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Při jednání v čínském parlamentu padly nové informace o zadrženém Čechovi. Kauzu budou podle ministra zahraničí Petra Macinky řešit ministerstva zahraničí a spravedlnosti. Peking ho vyšetřuje kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podrobnosti projedná Macinka s diplomaty po návratu z cest. Železniční tunel z Prahy do Berouna vyjde na 670 miliard. To je výrazně víc, než se v minulosti předpokládalo. V současnosti se připravuje dokumentace k projektu a zároveň pokračují geologické průzkumy. Samotná výstavba skoro 25 kilometrů dlouhého tunelu by měla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Záchranné stanice po celé zemi letos čelí rekordnímu náporu. Od začátku roku přijali výrazně víc zraněných a opuštěných volně žijících zvířat než loni. Pokračuje za národní síť záchranných stanic Marta Kroča-Brindová.
9: Největší počty se týkají hlavně mláďat a bohužel ty stanice jsou téměř na hranici svých kapacit a lidských sil, takže my si velmi vážíme toho, když dostaneme jakoukoliv podporu, ať už od soukromých dárců a nebo právě i z ministerstva životního prostředí a měst a obcí.
8: Celková částka státní podpory přitom v průměru nepokrývá ani třetinu reálných provozních nákladů. Zavedení nových cel nebude mít okamžitý zásadní dopad na českou ekonomiku. Podle analytiků to ale ovlivní hlavně tuzemské firmy zapojené do evropských dodavatelských řetězců. Skutečným problémem zůstává podle nich právní nejistota a také riziko další eskalace. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Na rozdíl od východu Evropy nás se dnes žádný déšť ani bouřky netýkají a po celý den máme jasno až polojasno po celé České republice. Na západě a na jihu si dejte ale pozor na poměrně dost silný vítr. Teploty se momentálně pohybují kolem 23 stupňů a večer nám padne asi na 10. Zítra nás ten vítr bude čekat opět taky, ale taky by neměla kápnout ani jedna kapka. Zítra ten vítr se bude týkat hlavně jihu Čech a taky kraje Vysočina. Jinak teploty se budou pohybovat kolem 26 stupňů a večer to padne asi na 10.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
13: Na silnici 6 u Karlových Varů cestou kolem Golf Resortu vyjelo auto z vozovky, ještě se to tam řeší, tak projíždějte opatrně, tam dost zatáček. Na silnici 38 z Kolína na Kutnou Horu, tak tam u sjezdu na Šťáralku bourali dvě osobní auta na místě policie, takže to uvidíte z dálky, každopádně radši nohu z plynu. A v Brně se srazilo osobní auto s tramvají, je to na křižovatce ulic Domažlická a Štefánikova.
14: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
15: Rock Radio. Rokový odpoledne.
11: 16 hodin a 3 minuty k tomu rokový odpoledne právě teďka najíždí do svojí druhý hodinky. Samozřejmě vám musíme s Kubou připomenout, že dneska opět rozdáváme dva lístky a tentokrát na Keltskou noc,
13: která se koná 13. až 16. srpna ve Vysokém nad Jizerou. Moc dobře ten festiák znáte, rozdávali jsme už celý týden a dneska tady máme poslední dva lístky, které na vás čekají. A jediný, co musíte udělat, je najít si na Facebooku stránku Rock Rádia a právě tam do zprávy napsat, proč zrovna vám by ty lístky měly přijít a k tomu připojit svoje telefonní číslo.
11: Je to naprosto jednoduchý, takže rozhodně pište a pište, ať o ty lístky nepřijdete, dneska je totiž rozdáváme naposledy. Co ale nerozdáváme naposledy je muzika, pojďme se na ní rovnou vrhnout, čekají nás Skid Row, taky Iron Maiden, Seven se přijdou podívat, ale teďka už nám z toho rozjíždí Alana Miles a jejich Black Velvet.

0: Skid Row a jejich pecka 18 and Life právě teď dohrála na Rock Radio, máme 4.20, jej.
1: Ej.
0: Takhle, Peťo, prosím tě, zažil jsi někdy takovou tu situaci, že ses třeba kopnul do malíčku o nějaký kus nábytku a pak jsi řekl, ty bláho, já jsem si vůbec nevážil, jak mě nebolil ten prst předtím, víš, jakože...
1: Nebo... Ty ani nevíš, jak na správný hřebíček si teďka asi teďka udeřil, já si to říkám, pokaždý, když mě něco bolí, tak si říkám, já jsem si vůbec nevážil toho, že mě ta ruka nebolela včera. Ale na druhou stranu, občas se mi stane, že tady ta myšlenka se mi projede hlavou, když mě třeba zrovna nic nebolí. Uh-huh. A okamžitě začnu strašně hejbat s prstama a takhle, abych si jako toho vážil, že mě nebolej. Víš?
0: To je dobrý. Ne, ale pozor, to je vlastně docela dobrý. To je vlastně takový jako recept na optimismus. Jakože třeba naše posluchače, třeba pokud něco bolí, tak ale pozor, taky by vás mohlo bolet ještě něco jiného třeba.
1: Přesně tak.
0: Pojďme si užít, že třeba to něco jiného teďka nebolí. A pojďme si toho fakt jako užít naplno, protože taky by nás to mohlo začít bolet. Tak pak bychom vzpomínali, že jsme si toho dostatečně neužili, když nás to nebolelo, takže pojďme si o tomhle víkendu užít všechno, co nás nebolí.
1: Přesně tak. To je, si myslím, že je výborný recept na výborný víkend, ale ještě víc k tomu pomůže určitě rocková muzika, kterou vám teďka dáme. Takže přemýšlejte nad tím, jak vás nebolej Sabatoni, jak vás nebolí Aleš Brichta, tak jak vás nebolej Rammstein, jo?
0: Když on ten barák už je takový trošku na odstřel.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr, CZ.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.CZ.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Prázdniny, pádláč, paráda.
9: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
8: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
10: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
11: Rockcastle.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop.

0: Sabatoni právě teďka dohráli na Rock Rádiu 16 hodin 37 minut a za malou chvilku už se dozvíme, kdo si bere poslední dva lístky na keltskou noc.
1: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
2: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
3: Tam tamy duní, kouř stoupá.
4: Trutnov, potr všech festiáků.
3: 13. až 16. srpen.
4: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipi, indiáni, humanomani. Hvězdárna bohoslužby a kozák a tam.
3: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůž.
5: Zdravím vás jako náčelník.
6: Já taky budu tam.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Rock Radio. Po malý chvilce jsme zpátky a nejsme tady ve vysílání s Kubou sami. Je tady totiž s náma i rocker Michal, který se doval o lístky. Nazdar, Michale!
15: Nazdar, chlapi.
14: Tak prosím tě, já ti moc gratuluju, že lístky jsou právě tvoje. Ty jsi nám psal, že bys tam chtěl s manželkou a s jima dvěma synama, kterýmu jednomu je 1,5 a druhýmu 5 let a že milujou táboření. Tak prosím tě, to je ta keltská noc úplně perfektní jako festival pro vás, ne?
15: Já si to myslím. A jako nejenom na táboření, ale i metal.
14: No jasně, no takže hádám, že asi určitě vyrazíte se stanem, viď?
15: Perfektní, ano.
14: No jasně. Hele, a prosím tě, už jste na keltský noci někdy byli, nebo to bude premiéra?
15: Ne, byli jsme na Metal Festu,
14: hezky.
15: Tak tomu bylo rok a půl a tak po ty menších, ale na keltské noci už se na to těšíme.
14: Hele, a prosím tě, na jakou tu kapelu se třeba ty sám za sebe tak jako těšíš nejvíc, těch, co tam budou?
15: Jako osobně třeba Dr. Pepe.
14: Jasně, to je docela zvíří. Dobrý výběr.
15: A pak jako z další, kdybych jmenoval, tak možná někoho urazím.
14: Dobře. No Michale, tak my ti přejeme, ať si to každopádně pořádně užiješ, jak s dětma, tak s manželkou, a když tak pošlete nějakou fotku, jak jsi si to užili, jo?
15: Díky moc.
14: Dobrý, tak jo Michale, ahoj.
15: Ahoj.
16: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: Tak si pojďme zase nějaký slušný rok rozdat. Bude Udo a Das Musikholz, der Bundeswehr, taky Whole Survivor, Papa Roach, nebo právě teď Valda Gang.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
8: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Vlastníci vodovodů nesmějí podle zákona podmiňovat připojení k síti finančními příspěvky. Upozornila na to ombudsmanka Eva Kostolanská v souvislosti s případem manželů ze středu Českého kraje. Obec od nich žádala za souhlas za připojení 12 tisíc. V případu podle ní pochybil krajský úřad středu Českého kraje, taky ministerstvo zemědělství. Demolice českého pavilonu pro Expo 2025 v Japonsku začne 1. srpna. Práce potrvají několik měsíců, hotovo by ale mělo být nejpozději do listopadu. V Záhřebu to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Demolici provede japonská společnost, která vyhrála výběrové řízení. Nakolik to přesně vyjde, neřekl, ale bude to méně, než očekával. Moravskoslezský kraj a Nový Jičín společně zachrání Hekelovy vily. Obě jsou zapsané jako nemovité kulturní památky a neměly by proto chátrat. Muzeum Novojičínská tu navíc bude mít svůj depozitář a víc tomu říká starosta Stanislav Kopecký.
9: Nepůjdeme jenom opravovat nějaký letitý dům a zachováme i tu důležitou pro naše město sbírku klobouku a pokryvek hlavy, která zůstane v našem městě.
8: Hejtmanství a město budovy nejen opraví, ale budou je pak i provozovat. Oprava Kbelské ulice v Praze běží podle harmonogramu. Dělníci už dokončili první část rekonstrukce, která spočívala ve výměně asfaltu a dalších pracích na první polovině pruhu opravovaného úseku. V noci se práce přesunuly na zbylé pruhy. Opravy spojené se zúžením k frekventované silnice potrvají do 15. srpna. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Dneska máme většinou spíš polojasno, pár kapek možná spadne ve Slezsku a spíš v těch horských oblastech severovýchodní Moravy, jinak rozhodně s deštěm ani s přehánkami dneska nemusíme počítat, teploty se pohybují někde kolem 22 stupňů v průměru, zítra bude ještě o něco tepleji, potom co v noci bude asi k 10, tak se teploty zítra vyšplhají až na průměrných 26, v jižní polovině republiky dokonce až 28 nebo dokonce 29, kapka by neměla spadnout ani jedna, možná na jihu Čech by mohlo trošku víc foukat, ale oblačnost maximálně nějaká vysoká a zítra bude krásná sobota. To v neděli, tak to už sprchne.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
12: Na D1 si dejte pozor na 10. kilometru ve směru na Brno. Jsou tam sobě dva osobáky, takže určitě můžete počítat s kolonou. Na Husově náměstí v Katovicích jsou v sobě taky dvě auta, díky bohu, ale bez zranění. Kolona tam zatím není, ale to se mohlo už klidně změnit. Kde určitě najdete kolonu, tak je na silnici 9 u Bořanovic. Opět dva osobáky v sobě, policie akorát na místě, tak když tak dbejte jejich pokynům a jízdní pruh zavřenej najdete na silnici 68 u Třince. Jsou tam v sobě taky dvě auta a taky kolona.
7: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
11: No, skoro 4 minuty po 17. hodině, Kuba Vaňas, Petr Janda u mikrofonu, ale ještě jedno jméno je důležitý, a sice Kristýna.
12: Dnešní svátek opáté totiž okupuje právě Kristýna, takže všem
11: Kristýnkám.
12: Okupuje, ano,
11: jo,
12: ano.
11: Tak proč
12: takže
11: ne?
12: Všem Kristýnkám přejeme všechno nejlepší k svátku. Myslím si, že si ho velice užijete právě kvůli rockový muzice, kterou vám naservírujeme.
11: 100% všechno nejlepší a hlavně hodně Alice Cooper, hlavně taky nějaký ten Honza Křížek a za rok zase Green Day. No a všechno Muse nejlepší.

0: Alice Cooper a House of Fire právě teďka dojíždějí na Rock Radio v 17 hodin a 18 minut. A Kubo, já mám na tebe docela takovou jako zajímavou otázku, jo?
1: Ajaj.
0: Já jsem tady totiž našel nějaký staročeský slova a mě by zajímalo, jestli budeš vědět, co znamenají.
1: Jenom tak si prostě šel po ulici a našel si staročeský slova.
0: Jo, přesně, našel jsem prostě na internetu.
1: Komu se to nestalo, jasně.
0: Takže prosím tě, co je to ohebule?
1: Ohebule, tak to jim docela přesně, to je taková kytka, která se používá, když tě bolí hlava. Ne, nevím, nevím, co to je.
0: To je prosím tě žena, která často mění názory. Tak to je ohebule.
1: Jakože ohebná jako, v názory.
0: Ano, že ohejbá názory.
1: Zajímavý, zajímavý.
0: Tak co je to prosím tě klacprda?
1: Klacprda?
0: Klacprda.
1: No tak přišlo by mi...
0: Hele, dám ti to ve větě. Teda, on je ale klacprda.
1: Jo, takhle, takže je to někdo. Já jsem myslel, že je to nějaký klacek na zadek.
0: Ne, ne, jakože někdo je klacprda.
1: Někdo je klacprda, tak je to někdo, kdo je úzkoprsej.
0: Je to nešika neboli neposedné dítě.
1: Jo, takhle.
0: Ještě se taky dá říct.
1: Jo, takhle.
0: A ještě jednu věc pro tebe mám. Koukám, kterou si vyberu. Jo, co je to? Piplavice.
1: Piplavice.
0: Piplavice.
1: Já bych řekl někdo, kdo se s někým piplá, ne? Nějaká
0: teda
1: paní...
0: ona, řeknu takhle opět ve větě, teda ona je fakt piplavice, ale fuj.
1: To jsou obě takový podobný věty, ale je to teda někdo, kdo je piplavice, tak já jsem myslel, že to je nějaká třeba dáma, co se s věcma hodně piplá, jakože dopodrobná.
0: No, to ona
1: tím...
0: si piplá, no.
1: Takhle, tak to já nevím, to jsem vypiplanej, nevím.
0: Je to, je to prostě žena se špatnou pověstí, řekněme.
1: Jo, takhle, jo, no tak stane se, hele, víš,
0: stane
1: to, každý
0: se,
1: máme nějakou pověst.
0: Jestli máte ještě nějaký takovýhle slova, tak je nám klidně napište a můžete trošku obohatit tady na širokový odpoledne a teďka už si dáme další muziku.
1: Dáme si Calling Wherever You Will Go, bude taky Beast in Black, no a pak tady ten píplavec, nebo já nevím, to se asi nedá říct, no prostě Proteus a jeho závislosti.
2: Výhry, slevy, zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
9: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
10: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

0: Blink a jejich Wherever You Will Go právě teďka dojelo na Rock Rádiu v 17:33. No a to už bohužel ale jistě značí konec rokovýho odpoledne tady u nás na Rock Rádiu. Za chvilku už tady bude kapitána, vystřídá nás tady, takže vy už můžete začít přemýšlet, co byste si chtěli asi tak nechat zahrát v roku na přání.
1: Přesně tak, to magický číslo je 724-424.
0: Neboj, Kuboj, třeba tak za 20 let si to možná zapamatuješ.
1: Jo, pravděpodobně, až už dávno nebudou telefony. No a nebo samozřejmě jistota je, to si určitě pamatuju, to je studio@rokovyradio.cz, to je ta e-mailová adresa, nebo samozřejmě na Facebooku. Prostě ty cesty vedou všema možnýma spletitýma cestičkama, ale všechny vedou do studia Rock Rádia, kam samozřejmě teďka vede i cesta našeho Jirky.
0: My vám ještě teďka v rokovým odpoledni zahrajeme posledních pár pecek, budou Queeni, Soilwork anebo Horký, že slíže. A slyšíme se s váma zase klasicky v pondělí od 3 do 6. Tak pěkný víkend a čus!
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.

0: FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Do pražského klubu Vagon vyražte v pátek 24. července na Bruce Adams a Bon Jovi Tribute a hned den na to na Iron Maiden Revival. 24. až 26. na zámku v Rožmitále pod Třemšínem proběhne Repete Fest, multižánrovej benefiční kulturní festival, nabízející mix žánrů v rámci projektu na podporu dlouhodobý obnovy zámku. U areálu je navíc zařízený stanový městečko. V sobotu 25. zažijete energický koncert Vasilova Rubáše v nový sestavě na statku u Jelínků v Miskovicích u Kutný hory. Nenechte si ujít 45. ročník legendární Silmet Rally Příbram, který odstartuje už pátek 24. a potrvá až do soboty. Tenhle prestižní motorický svátek vás vtáhne do světa burácejících motorů, adrenalinu a špičkových jezdeckých výkonů. Na náročných tratích se představí moderní speciály i divácky velmi atraktivní historický automobily. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radio na www.rokovýradio.cz.
3: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 1. srpna do Příbramy na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: Fenomén Šance Liga je zpět.
9: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
8: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
10: Střešní okna Fenestra.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
12: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Do Francie zamířil z Česka opět vrtulník z hasiči. Pomáhat budou znovu s likvidací rozsáhlého požáru u Bordeaux. Francie kvůli požárům požádala o aktivaci mechanismů civilní obrany v Evropské unii. Díky tomu budou v zemi podle prezidenta Emmanuela Macrona nasazeny vedle českých a slovenských vrtulníků také 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. V lese na Znojemsku se v noci ztratilo 5 dětí z letního tábora. Podle serveru Novinky.cz se zdrželi u rybníka, když se setmělo, tak se při návratu zatoulali. Děti ale měly sebou jeden telefon a zavolali na tísňovou linku. Operátor jim poradil, jak v něm zapnout sdílení polohy přes GPS a díky tomu je pak policejní hlídky se psy našly. Léto přeje občerstvení ze stánků, současně ale také nevolnostem, které vzniknou nedodržením hygienických pravidel ze strany prodejce. Co je možné požadovat v případě, když takové zdravotní potíže nastanou, dodává za D-test Lucie Korbeliusová.
13: Vznikne-li spotřebiteli v důsledku porušení povinnosti prodávajícího, například kvůli špatnému skladování potravin nebo prodeji potravin prošlých, újma na zdraví, může po prodávajícím požadovat náhradu takto způsobené újmy. Ta může například náklady na léčení nebo bolestné.
12: Pro uplatnění nároku je dobré uchovat si lékařskou zprávu nebo doklady potvrzující výši nezbytných nákladů. Evropě hrozí další výrazná vlna veder. Nad západní částí kontinentu by se začátkem týdne mohla vytvořit tepelná kupola, která se může přesunout i nad střední Evropu. Podle některých modelů by mohlo být kolem 40 stupňů. Tolik zprávy, hezký večer.
14: Rock Radio, počasí.
15: Tak jo, děkujeme ti, drahá, za zprávy a pojďme se povědět, jak nám bude psát počasí na zítřek, který podle Českého hydrometeorologického ústavu by mělo být jasno až polojasno, nejvyšší teploty by se měly pohybovat okolo 29 ve stínu, no a v 1000 metrech na horách, kdyby se někdo vyskytoval, tak tam čekejte 21.
16: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
14: Rock Radio. Doprava.
15: Podíváme se do ulice Velká okružní v Duchcově, okres Teplice. Tam se stala dopravní nehoda se zraněním. Pozor na to. Podíváme se do ulice Sokolovská v Karlových Varech. Tam dvakrát osobák v sobě. Tvoří to překážku na vozovce. Buďte opatrní a také trpěliví. No a ještě se podíváme do ulice na zastávce v Kozojedech, okres Praha Východ. Tam je nehoda dvou osobních aut, taktéž se zraněním. Tak buďte opatrní, ať se nikdo při pátku nezraníte. No a ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku.
16: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na vzání.
15: Máme 3 minutky po 18. hodině, je tu pátek, samozřejmě posloucháte vaše oblíbené rock rádio. No a nyní je čas, aby vás opět na palubě naší lodi přivítal váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak ahoj všem, pojďme se pustit do dvouhodinové plavby za muzikou, to znamená do ruku na přání, do kterého můžete zasáhnout všichni, všichni se můžete svobodně hudebně vyjádřit i vyřádit. Stačí mi zavolat do kapitánský kajuty na 725 844 424, psát na Messenger a do mailu. A ještě k tomu poslechnout, co jsem tady pro vás přichystal jako první muziku. The best is yet to come. Haha, velká pravda. To nejlepší teprve přijde. No a samozřejmě škorpíci, jak jinak. A během týhle 3 a 3/4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Jo!

0: Tak jste to slyšeli, to nejlepší teprve přijde. No a začneme tady jednou akutní záležitostí. Psal mi tady Štěpán Trčka, ahoj, prosím o zahrání pro kolegu Krajtu, kterého zdravím z končící dovolené, ideálně song Karneval, ale prosím hned po šesté, protože to chodí kouřit. Jo, jakože... Jo, takhle. Já myslel, že kolega Krajta je to. Ne, protože to chodí kouřit, už jsem to pochopil, čeština je krásná. Tak jo, tak jestli zrovna kouříš, tak k tomu čoudu si dáme pěkně Karneval, ale od 13. století. Jak to máš rád, pane Krajta?
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak jo, přátelé, tohle byly Pejni a Put in My Head. A správná party se rozjíždí určitě dneska večer, čeká nás víkend, tak co by ne, že jo? A co si dáme jako první? Tak budou to, teda jako druhé už, jako první od volajícího posluchače, takhle jsem to chtěl říct. Tak zavolal si Kuba, že bych chtěl pro všechny zdravotníky, co jdou dnes, tedy v pátek, na noční, jako on, tak od Linkin Park, Emptiness Machine. Tak přátelé zdravotníci, já doufám, že nebudete mít dnes večer moc práce, že vám šichta uteče a poté si samozřejmě odpočinete a budete mít po práci legraci. Tady jsou aspoň Linkin Park pro vás.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalas Praha, tahické léto, zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
5: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
8: Zach Wild a jeho Black Label Society.
7: Veselá parta Aylstorm.
8: I Američané Savatage a Testament.
7: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
8: To je festival Rock Castle.
7: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Tak jo, přátelé, to byly Europáci a Rock Tonight. Vy posloucháte Rock na přání na Rock Rádiu s vaším kapitánem. Na vlnách slušné rockové muziky Jirkou Vajgizem. No a co si dáme dál, tak psal mi tady Romana Štefanidesová. Ahoj, zdravím do rádia. Chtěla bych požádat o zahrání písničky pro mého manžela Josefa, který má dneska 53. narozeniny. Vše nejlepší mu přeje celá jeho rodina. Jeho oblíbená skupina je Tublatanka, tak nějakou pořádnou pecku. Aktuálně jsme všichni napříjmu, takže slyšíme. To je dobře, že slyšíte, to je při poslouchání rádia docela zásadní. A milý pane Josefe, přejeme ti tady za celý rok rádio hodně štěstí, zdraví a jako vždycky kopec srandy na vrch. A víte co? Zkusíme to přes vesmír.
1: Rock Rádio. Rock Rádio. Rock na přání.

0: Fire in Your Eyes a taky Guano Apes. No a v našem roku napsání se posouváme dál, už je 6 minut, po půl sedmí, čas letí zase jak větra a kdeme na to. Byla tady žádost dvakrát o Nightwishe, David volal Vzorný syn, pro maminku Alenku bych chtěl zahrát pecku Amaranth a ještě mi tady psala Dana Haladejová, ahojky, prosím tě, můžeš zahrát nějakou hezkou písničku od skupiny Nightwish pro mého manžela, máme teďka dovolenou a relaxujeme v kempu, díky Dana. Tak ať se vám v kempu dobře relaxuje, my budeme relaxovat s ostatníma motorkářema v kempu zase zítra na našem motovýletě. Kdo by se chtěl ještě narychlo přidat, samozřejmě může, pokud máte čas, chuť a mašinu, tak můžeme zítra vyjet. Vše je na našem Facebooku Rock Radio pod fotkou se mnou na mašině. Akorát, přátelé, já se ještě teďka, jestli mě všichni slyšíte, co jedete zítra na výlet, tak abyste mě poznali tu motorku, kterou mi tam takhle krásně v Rock Radio vytvořili, tak tuhle nevlastním, mám jinou, já vám ji tam radši vyfotím, aby jsme se poznali podle té motorky, teď už Nightwish Amaranth.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Pro Fivoda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Pro Fivoda.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
9: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Klasika Man of War a Warriors of the World United. No a jdeme plně další přání, aby jsme to všechno stihli. Psal mi tady Šimon Švéd z Hello. Můžeme poprosit o Tři sestry a zelenou. Bylo by to pro Radek Punk, Chrastík, Bobeš, Květin a Bendíka. Díky. Dobře, tak pro vás všechny tady bude zelená, za chvilku tak si připijeme na zdraví. No a máme zhruba 9 minut do 7. hodiny, tak kdo by chtěl zahrát VIP píseň na přání po 7. hodině hned, tak mi pište prosím teď, v jakém jazyce a v jaké situaci byste chtěli načapat časové znamení o 7. Pište hned.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: tohle byla předělávka od Three Days Grace, původní pecka od Michaela Jacksona, Given to Me. No a co si dáme na závěr, tak psal mi tady Matěj Ježek. Ahoj, pustil bys tam nějakou písničku, nebo to k něčemu přidali, já jdu zítra na tábor a rodiče dneska odjeli na dovolenou. Takže party začíná. Jasně, přátelé, já vás zase obohatím trošku, když teda nějakou písničku. Tak já jsem tady našel kapelu Entwine, což je finská, dá se říct, gothic metalová kapela, nebo vidíte se, nebo uslyšíte sami. Jo, tak už nám to tadyhle počítač vyhodil, to je moc hodnej, takže si tu pecku dáme asi až za chvilku. Určitě nám to tady krásně takhle vyjde, to bude asi nejlepší, nebo že by se nám ty Entwine ještě vešly. Já jsem vám o nich chtěl totiž něco říct. A možná to necháme za chviličku, aby se nám to tam vešlo úplně všechno. Tak víte co, já vám o té kapele popovídám teď a pak si ji tam samozřejmě pustíme. Tak Entwine, to je vlastně finská bývalá kapela Kamos, která hrála death metal. Pak to trošku změnili a je to docela slušný mazec. Já jsem vám tady vybral pecku Chameleon Halo, která je tuším z roku 2006 z alba Fatal Design. No tak tu si pustíme za chviličku. Teď vám řeknu, kolik je hodin, jo? Je 7 hodin.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock na vzání.
0: Za minutu, aby nedošlo k mailce, jo, přátelé. Tak, máme tady druhou půli našeho roku na psání. Víc jsme tam do té první hodiny narvat nestihli. Odšpuntujeme hned tu druhou. A jdem si dát Judas Priest a pecku Breaking the Law. A pak si dáme ty slibovaný Entwine.

0: Tak, Brick in Law, přátelé, je za náma a teď už teda ty Entwine, tak jak jste slyšeli, finská bývalá death metalová kapela a bude to pro Matěje Ježka do Liberce, který právě rozjíždí party a zítra jde na tábor, tak ať se daří.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: rozjetou druhou půli našeho roku na přání na vašem oblíbeném rock rádiu. Tohle byly Incubus a skvělá pecka Love Hurts. A jak budeme pokračovat dál? Budeme pokračovat samozřejmě kapelou Five Finger Death Punch, o kterou si napsala Vladimíra Mikesová. Napsala: ahoj kapitáne, prosím zahraješ Five Finger Death Punch a jejich I Refuse pro mého chlapa a naše syny a všem pro krásný víkend, ať už budou v práci nebo užívat volna. Děkuji, Vlaďka. Samozřejmě, Vlaďko, pro vás všechny, ať už budete pracovat, anebo odpočívat, anebo obojí, jsou tady Five Finger Death Punch s pečkou I Refuse.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
3: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
4: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poradí, jinak jsem

0: opět byl s námi princ temnot, starý netopejr a čert Ozzy Osbourne s pečkou Mamám Coming Home. V Ozzyho byl zájem mailem, psal mi tady Milan Rauš, nazdar kapitáne, prosím o zahrání Ozzyho pro moji rodinku do Tatenice, děti se vrátili od babičky, tak začíná bláznivý víkend. Děkuji moc, zdravíme z Tatenice, Milan. Milane, naprosto tě chápu, já jsem měl teďka synka doma a byl to bláznivý týden, ale bylo to krásné, tak teď to čeká zase tebe, takže ten Ozzy byl čistě pro vás. No a teď další mail, který jsem tady otevřel. Psal mi Venca. Ahoj všem do Rockrádia, chci poslat velký pozdrav všem srdcařům a rokovým fanouškům. Poslední měsíce pro mě byly fakt drsná zatěžkávací zkouška, prošel jsem si těžším obdobím, průšvihem, zraněními ze sportu i zdravotními trablemi, které mě na čas úplně zastavily, ale nevzdávám se, postupně se dávám dohromady, beru věci s chladnou hlavou a rovnými zády. Obrovskou vzpruhou a energií je pro mě na téhle cestě písnička V dobrým i zlým od Dimitry. Je to pro mě absolutní topovka, která mě drží nad vodou a dává mi sílu makat na sobě dál. Moc rád bych si ji nechal zahrát na přání pro mě a pro všechny, co se nevzdávají, když jim život hází klacky pod nohy, a pro správné lidi se srdcem na pravém místě. Díky moc a hrajte dál skvělou muziku. Venca. Jasně. Hele, Venco, rád ti to zahraju, každý má svoji motivačku, pro tebe je tou motivačkou Dimitri, je v dobrým i zlým, a to je dobře, že se nevzdáváš a že jdeš rovně, chlape.
1: Rok na přání. Rock Radio.

hlavy na povrch se derou a sedejí na plíce.

0: To byly finský smutníci Him anebo His Infernal Majesty, jak chcete, samozřejmě vylevalo a jejich Enjoy and Sorrow. My pokračujeme v roku na přání, po další době se nám ozval Martin, který by chtěl od bývalýho kudrnáče a vždycky romantika Bona Joviho zahrát klasiku Keep the Faith pro neziskovku Asistence, která se stará o vozíčkáře a vozíčkářky a taky pro všechny slušný rockery a rockerky. Budiš, držte si svou víru a taky klobouky, jedem z kopce.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem...

0: na sukorady.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Kurt Cobain a jeho kapela Nirvana, In Memoriam, samozřejmě Dave'u Pabu, Lehkou hlínu a taky píseň Lithium. No a my si dáme něco pro novopečené rockery. A volal mi Mirek, že už je v krátké době po druhé dědou, šťastným dětkem, takže by pro nově narodícího se vnuka Sebastiana, kterému je 14 dní, chtěl nechat zahrát píseň Mozartovy kule od Panoptika. To víš, že jo, Sebastian, tomu určitě nikdy kule chybět nebudou.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

Vážené námořnictvo, je to tak, cink, bzink, je to opět tady. Máme tu závěr našeho pořadu Rok na přání. Pro dnešek je za 8 minut, 8 hodin, no a je čas dát si trochu pepře, ať se vzepře. Na tom se shodlo vlastně spousta z vás. Psal tady Ondřej Šolc, zdar kapitáne, co takhle nějakou správnou metalovou šlehu pro všechny starý dobrý metalisty a příznivce rockrády a výběr nechám na tobě. Díky, s pozdravem Ondra. Lenka mi psala mailem, ahoj, zahraj mojmu manželovi Vladimírovi Dodovi na Slovensko k dnešním meninám. Právě robí v garáži presinou nové postele. Ďakujem, Lenka. Pěseň nechám na tebe. To děláš dobře, Leni, a tvůj manžel dělá taky dobře, aby vám synové nelezli náhodou do té postele vaší. To by se nehodilo. Lada Běželová psala, prosím tě, pro všechny, co s tebou zítra jedou na motovýšku, jede i můj milý, tak ať vám vyjde počasí a kolama dolů a zahraj něco od podlahy. Dobře, tak já jsem přemýšlel, co bychom si mohli dát. A dlouho jsme si tady, přátelé, nedali kapelu Lamb of God. Když jsem se o tom zmínil Šimonovi Švecovi, který si před nějakou chvíli psal od Tří sester zelenou, tak úplně zaplesal. Já tu hned mám pro vás nachystanou pecku Redneck. No a s tou se pro dnešek s vámi loučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer, na některé z vás se těším zítra na naší společné motovýšce. No a na vás všechny ostatní se budu těšit v pondělí po 18. hodině tady u Roku na přání. Do té doby se mějte jak chcete a něco pro to dělá!

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Kontejnery Sigl, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Sigl, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.sigl.cz.
8: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

0: poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Za dnešní téma musím poděkovat serveru motorkáři.cz, kde na mě vykoukl nenápadný statistický článek. Jednalo se v něm o čerpací stanice. Přemýšleli jste někdy, kolik jich v celé České republice je dohromady? Tak vězte, že podle ministerstva dopravy a průmyslu je to celkem 7733 čerpaček. Pravda, u téměř poloviny si nenatankujete, protože jsou podnikové a u dalších je to o CNG a podobně. Ale i tak nám na 58 000 km silnic první, druhé a třetí třídy zbývá 2850. Pět čerpacích stanic. Není bez zajímavosti, že více jak třetinu, tedy přesně 1316 čerpaček, vlastní malí soukromníci, kteří mají jen tu svou jednu čerpačku, což je popravdě evropská rarita. Na opačném pólu je pětice firem, které mají 130 a více čerpacích stanic. V pořadí je Orlen, tedy bývalá benzina, Molka, Euro a Robin Oil, které jsou státní, čtvrtá je Shellka a páté EMV. Pokud bychom to brali čistou matematikou, tak natankovat můžete každých 20 km, což opět znamená jednu z největších hustot čerpacích stanic v celé Evropě. Ještě by nebylo od věci zjistit, kde vám dovolí tankovat s přilbou na lebení, ale to nechám kolegům, co jim jde statistika, tak říkajíc od ruky. Tak či ona, tlači v České republice může jen opravdový blázen.
0: Rock Radio Motokeci.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockovýradio.cz.
1: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy? A proč

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: your way to heaven.
1: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
7: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream.

0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít? Ty už jednu holku máš, ne?
1: Cože?
2: No, Alici, ne?
1: Jakou Alici?
2: No, jakou Alici asi?
1: No to víš si přece. Ty myslíš Alici? No to jsme se rozešli, ne?
2: Nerozešli.
1: Když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj.
2: Jela jenom za tetou do Německa.
3: A kámo, jsi úplně vyřízenej. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
1: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: A odkud to máte?
4: Našel jsem to.
3: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
4: No to právě nevím.
3: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5,
4: ano.
3: Možná i 10 korun.
4: Děkuji.
2: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
2: To on, jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba se vás plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.